od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

stran. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, soulisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Já dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí jsi dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: A teď si vem Oscar Nedbal, Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když jsi to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóní je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dovkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že jsi říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co kdyby nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty. Mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi jenom dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi jenom dohromady. Saranžoval
0: je to dohromady. Ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi.
1: No.
0: Byl jsi někdy u Mississippi?
2: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
2: Zdeněk Plech.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak, jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: Tak, to víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václavé.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, pije Jezu, oni tomu říkají pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl. A asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: můj
2: sen.
4: Dost napíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale... Vytrvalostopíry jsem tam nehledal.
5: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
5: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
5: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Abych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
6: Že se pak na nic nezbude.
5: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencel jako ty hlavní postavy tohoto povídání.

0: místa. Byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně. A už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencel. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí. To pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten půl litr svůj zvrhnul do klína. Takže ano, na to si vzpomínám, ale to už je taky takových to třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
1: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě navíc úplně.
0: Na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vy.
1: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka a Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka. Srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se předně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla v první chvíli, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, kde ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom to boganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? No. Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamerů.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To tak vykryjec.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop!
7: Sakra, co to tam děláte?
4: Víte, já nic neudělal.
7: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
7: Někdo tam popnul do štendru.
4: Prosím vás.
7: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesku.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady.
3: Kamera.
4: Potom,
7: jedu.
3: Kamera.
7: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
7: jedu.
4: Víte.
7: Klap.
4: Já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Nějaká... Pane Schousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
7: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop? Halo.
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariete, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, tam má úplně paměť vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho, a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí dobro. Paměť svoji já jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuju, pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A na tahle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
6: Zdravíme.
5: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
6: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
5: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
6: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
4: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
6: Zdravíme do Chodova.
4: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
6: Zdravíme.
7: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
4: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
8: Mílá zdraví pro vás, oba pána, jak Aleše, tak vás.
6: Zdravíme.
8: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
6: Ano,
4: dobře.
8: Tak. Připátrání,
4: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
9: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
6: dobrý den.
4: Pokračování. Dobře, tak jo.
9: Tady
4: už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
6: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Anežka Lídlečka.
4: No, nebo to bude jiné.
6: Pro mě dobrý.
10: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
11: No,
10: kamera.
11: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
10: Ano.
11: Celý, ale.
10: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
11: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
10: tak
11: víte?
10: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
11: Já jsem takový od žaludku najednou.
10: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
11: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
10: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
11: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
10: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
11: Co tam mám, bednu?
10: Bednu.
11: Vy filmujete nějakou bednu?
10: Ne.
11: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
10: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
11: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
10: Kamera.
11: Ano, klap.
12: Výherce po šesté.
11: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. my hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, a pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, z tou studnu by zvednul v opatro, vejš?
10: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
11: Já jsem zapomněl, že se chystám k moři.
10: Než abychom tu měli prostělovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
11: Takže ono se nefilmuje?
10: Ne!
11: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkají z režiséru.
6: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak, a všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená, a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle, a celý jsme to odříkali, a
4: vždycky
6: řekl, ano.
4: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
6: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý, a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
4: tak,
6: Bohu.
4: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky, třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku se podařilo městské policii doplnit stavy strážníků. Děpoltovice na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Zesnulý Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. A dnes bude skoro jasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se opět lidé můžou setkávat se strážníky na kolech.
2: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují dva asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Obec má hotovou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. Podle nezávislé starostky Štěpánky Luxíkové půjde o kontejnerovou stavbu za 3 až 4 miliony korun.
3: Jak jsou bytové domy, takový paneláčky, tak jakoby pod ním bývalo dříve škvárové hřiště, takže tam má obec ještě takový jako pozemek, takže ta dětská skupinka bude vlastně jakoby v tom středu jakoby takhle té obce. Protože už dotace už se ponižujou, takže budeme mít modulovou stavbu pro 12 dětiček.
0: Objekt s dětskou skupinou by měl začít fungovat od září příštího roku. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i Umělcova rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Vlasta Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku už 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarní umění i Národní galerii. Věnoval se taky architektuře, módě, fotografii a poezii. Milan Knížák patřil taky mezi dlouholeté příznivce bývalého prezidenta Václava Klause. Jeho tvorba i veřejná vystoupení někdy vyvolávaly rozporuplné reakce. Kabinet o možném pohřbu se státními poctami rozhodl taky v únoru v případě herečky Jany Brejchové. Její rodina ale nabídku nevyužila. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Země to uvedla s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad je už pátou zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli také Venezuela, Mali nebo Niger. Děje se to potom, co většina členských států hlasovala pro odvolání prokurátora Karima Chána, obviněného ze sexuálního obtěžování asistentky. Chán v minulosti vydal mezinárodní zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina nebo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Sport. První společný trénink na ledě v přípravě na extraligovou sezónu dnes absolvovali hokejisté v Karlových Varů. Trenér Pavel Patera měl k dispozici kompletní kádr, včetně zahraničních posil, které o víkendu dorazily na západ Čech. Klub o tom informoval na svém webu.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno, přes den přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, 5 minut po 5. hodině vás zdravím do úterý 28. července. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a jsme rádi, že jste s námi, že se probouzíte do nového dne, už druhého v tomto novém týdnu, přelomový týden, kdy se dočkáme i nového měsíce. Zkrátka jsme v polovině prázdnin a jak se zdá, zdaleka ještě ne mimo léto. Počasí si budeme upřesňovat, zaměříme se na děti, těch se hned zeptáme také na jedno sluneční téma, třeba proč se slunečnice otáčí za sluncem, a mrkneme i na kopie vzácných mincí a medailí, které nejsou jenom dílem padělat, ale podle vědců se hodí vyrábět takové kopie, které se od originálu výrazně liší. Proč? Počkejte si na další informace. Bude tu i přehled dnešních událostí, které budeme sledovat, a samozřejmě také tipy pro volný čas. To je výhled do první hodiny ranního vysílání. Výhled hudební, Leona Machálková, Ivan Hlas nebo Beatles odstartují tuto hodinu v úterý 28. července, které je 209. dnem letošního roku a také světovým dnem hepatitidy. No, to jsme nezačali skoro pozitivně, ale začneme určitě pozitivně s Leonou Machálkovou. Že by také ne, říká, že svět je plný bláznů. No, nějak to úterý přežijeme. Krásný den.

0: proč se slunečnice otáčí za sluncem.
1: Protože zapadá,
2: aby mohla růst.
3: Protože se říká slunečnice, jak už začíná taky na slunce.
4: Protože sluneční kytka.
5: Protože aby brzo vzrála.
6: Aby byla žlutá.
7: Aby bylo tak hezké.
8: Protože je žlutá jako slunce.
9: Protože by nemohla růst.
10: Protože vypadá jako sluníčko.
11: Protože je jasná.

0: počasí.
1: Pokud je pro vás důležitá informace o počasí i dnes v úterý 28. července v 5 hodin a 15 minut, tak tady je v tuto chvíli nad Karlovarském obloha většinou polojasná nebo skoro jasná a teploty kolem 10, 11, 12 stupňů, 11 třeba v Karlových Varech, 12 v Sokolově nebo v Chebu, 10 stupňů v tuto chvíli hlásí Mariánské Lázně a krásné údolí 9 v Šindelové. Co se bude dít dál? Během dne čekáme skoro jasno, postupně přechod až k oblačné obloze. K večeru se obloha zase vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. I na horách bude teplo 20 až 23 a vítr ten bude slabý proměnlivý. Během dne pak se stočí na mírný severozápadní do 5 metrů za sekundu. Srážky dnes meteorologové nepředpokládají, za to rozptylové podmínky se z mírně nepříznivých ranních zlepší na denní dobré. Biozátěž také příznivá informace zůstává na stupni číslo 1.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Divoký byl lahůdky, no pro někoho takovými opravdovými lahůdkami může být umění, můžou to být mince, můžou to být známky. Právě na ty mince se v tuto chvíli zaměříme. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou totiž někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled by to ale skoro nikdo neřekl. Jenže kdybyste se takové mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. A vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je, a je takové to zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Kolem šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.

Království technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 6:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrézování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. Oprava má skončit do 31. července. Žlutice připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Zájemci se můžou začít hlásit od začátku srpna a minimální cena bude 1400 korun za metr čtvereční. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Irán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN. Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. A dnes bude skoro jasno až oblačno, večer vyjasnění a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 3. třídy v Oloví na Sokolovsku v části Nové Domy je z důvodu práce na silnici uzavřená. Objížďka vede přes Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý. Dneska ráno.

Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a v 5 hodin 37 minut je čas na avízo dnešních důležitých událostí. Pojďme na ně. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška Nasatyeho, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ale ministerstvo obrany nezveřejnilo. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Po korupční kauze na pražském magistrátu chystá koalice změny protikorupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. A distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají také EGD, PRE nebo ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládal rostoucí nároky odběratelů. A za chvíli se už zaměříme na počasí. Co nás dnes čeká na obloze nad Karlovarskem? Počkejte si. Příjemné ráno.

0: počasí.
1: 5 hodin 43 minuty. Pranostika pro úterý 28. července říká, že mokrá léta, drahá léta, zdá se, že by mělo být letos velmi lacino, protože mokro nás rozhodně nečeká. V tuto chvíli nad Karlovarskem máme oblohu skoro jasnou nebo polojasnou, místy se ale oběhují ranní mlhy, tak na ně dávejte pozor, hlavně pokud vyrážíte autem, ať vás někde nezaskočí. Teploty relativně chladné, 8 stupňů Šindelové, 9 hlásí Karlovy Vary, kolem 10 je v tuto chvíli v Mariánských Lázních nebo v krásném údolí, 11 v Sokolově, 12 stupňů v Chebu. Během dne bude skoro jasno, postupně přechodně až oblačno, k večeru se opět obloha bude vyjasňovat a teploty vyšplhají do rozmezí 24 až 27 stupňů. I na horách bude poměrně teplo, do 23 stupňů očekáváme teploty. Vítr slabý, proměnlivý, během dne potom mírný severozápadní rychlosti do 2 až 5 metrů za sekundu. Srážky opravdu neočekáváme, potvrzují to v předpovědi i meteorologové, za to rozptylové podmínky ty budou příznivé, přes den budou dobré, i zátěž je příznivá, zůstává mírná na prvním stupni. Rekordy pro dnešní den, minimum naměřeno tradičně v Šindelové v roce 2004. Bylo to přesně 2,8 stupně, no a 35,3 stupně naměřeno v Chebu v roce 2013.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Tipy pro volný čas.
1: Daniela Landa dozněl se svou touhou, jestli toužíte vyrazit někam za zábavou, kulturou, poznáním. Tady jsou naše tipy. Festival venkovních her pořádá Městská knihovna v Ostrově u parku u knihovny. Od 13 do 18 hodin je možné si zahrát petánk, kroket, hůk, bruč, švédské šachy, venkovní člověčné zlobce a další hry. Komorní koncert nazvaný Hudba mezi obrazy má od 19.30 na programu Karlovarská galerie Jindra Husáriková. Koncert připravila česká violová virtuózka Jitka Hosprová a renomovaný italský houslový pedagog Maurizio Sciarreta, kteří do Karlových Varů přivážejí nejnadanější mladé houslisty z mezinárodních mistrovských kurzů. Lokeckým amfiteátrem bude od 20 hodin znít hudba kapely Queen, a to díky kapele Queeny. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je taky krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. V Sokolovském zámku zaujme výstava Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětu televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčinným rodinným fotografiím uvidí taky díla nazvaná Zamrzlá v čase. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si pak můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýznamnější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. To byly tipy pro 28. červenec.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Žlutice nabídnou k prodeji 18 zasíťovaných pozemků. Město Sokolov vybaví areál bohemianovými atrakcemi. Na transplantaci orgánu čeká v Česku skoro 750 lidí. A dnes bude skoro jasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Žlutice připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Zájemci se můžou začít hlásit od začátku srpna a minimální cena bude 1400 korun za metr čtvereční, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
4: Je to nová vlastně bytová lokalita, které říkáme Žlutice Sever. Je to hned naproti střední lesnické škole směrem na Karlovy Vary. Je to vlastně krásné místo, slunné, s výhledem na naše dva vrchy, to je Vladař a Nevděk.
2: Odbor správy majetku města Sokolov vybral další atrakce, které rozšíří nabídku sportovních prvků areálu Bohemia. Za pořízení náčiní město zaplatí téměř 1 100 000 korun. Instalaci město zajistí do konce září, pokračuje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
5: Jedná se o kuličkovou dráhu, jedná se o houpačky až pro 6 dětí a další třetí věc je potom disc golf, jeho rozšíření o další 3 jamky. Město chtělo ještě doplnit do areálu i mlhoviště, aby se lidé mohli v létě ochladit, nicméně nikdo se nepřihlásil, takže tuto zakázku budeme soutěžit ještě jednou.
2: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
6: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
7: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
6: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
8: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
6: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Polská prokuratura požádala Spojené státy o dopadení a vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. Národovecký politik čelí obvinění z 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Ziobro, který stál v čele soudních reform vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost, to označuje za pronásledování. Sport. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontank. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontank se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
3: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno, přes den přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šest
9: 6 hodin a téměř 5 minut úterý 28. července, které je 209. dnem letošního roku a také světovým dnem hepatitidy. Na žloutenku si dávejte pozor, dokonce vám přeju, abyste dnes nemuseli být ani žlutí, rudí, ani jinak barevní steky. Zkrátka jenom radost, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, který jste si naladili i dnes. Kam vyrazíme v této půlhodince a dál? Zalistujeme kalendářem, budeme blahopřát k svátku a zamíříme mezi děti. Mezi děti s úplně odlišnými osudy, které často končí ve stejných zařízeních. Dětské domovy a výchovné ústavy proto čekají změny. Ministerstvo školství plánuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně to znamená, na to se podíváme. Příjemný den s námi.
10: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

A s Olympikem jsme se prohráli až k 6. hodině 10. minutě na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je na čase zalistovat kalendářem 28. července. Tam stojí napsané jméno Viktor. Viktorové, všechno nejlepší i od nás. Je to jméno původem z latiny, znamenající vítěz. To asi není překvapení a mezi ty známé Viktory zařaďme třeba básníka Dicka, připomeňme i vynálezce a konstruktéra Viktora Kaplana, herce Price, anebo třeba i filmového Vickyho Cabadaje. Jaká jsou výročí, která se pojí s dnešním dnem? Zaujal mě rok 1353, kdy byla Anna Svídnická, tedy třetí žena Karla IV. Korunována českou královnou. V roce 1420 zase byl za českého krále korunován Zikmund Lucemburský. V roce 1914 velký toskok vyhlásilo rakousko-uherskou válku Srbsku a tím vlastně začala první světová válka. 1916 vyhlásila plzeňská radnice bezmasé dny. Řezníci nesměli ve středu a v pátek prodávat maso a plzeňské hospody mohly nabízet jen bezmasé pokrmy, jako bychom se k tomu tak nějak vraceli, že? 1969, to při železniční nehodě v Bezděčíně u Mladé Boleslavy zemřelo 23 lidí a černá doprava v dnešní den pokračuje. 1976 se u Bratislavy zřítilo dopravní letadlo z Prahy, zahynulo 76 lidí, jenom 3 přežili a v roce 84 začaly v Los Angeles 23. letní olympijské hry. Poslední výročí tady od nás z regionu. 2004 se naposledy projeli trolejbusy po zkušební trati Ostrov Jáchymov. Jaké další události zařadíme do kalendária už třeba příští rok, to záleží možná i na vás. Já vám k tomu přeju stále příjemné úterý 28. července, 6 hodin 12 minut, což znamená, že se už za 3 minutky zaměříme podrobně na počasí spolu s meteorology. Budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Tak si na to počkejte a můžete to porovnat i s tím, co ve skutečnosti vidíte na obloze. Snad se nespleteme. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary

0: počasí.
1: V pravidelném čase ve 6:45 se už mířím po telefonní lince do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, kde je připravena meteoroložka Petra Polívková. Já jí přeju krásné ráno.
2: Hezké ráno.
1: A prosím o aktuální předpověď počasí, co nás čeká na Karlovarsku v úterý 28. července.
2: Tak v tuto chvíli máme málo oblačnosti, máme skoro jasno nebo jasno. Teploty se pohybují kolem 11 stupňů Celsia a během toho dnešního nebudeme mít relativně slunečno a s rostoucími teplotami. Takže ráno bude ještě zmenšená oblačnost, bude skoro jasno až polojasno, ale během dopoledne bude oblačnosti trošku přibývat a bude většinou polojasno jen přechodně až oblačno. A během odpoledne začne opět oblačnosti ubývat a později odpoledne se opět nám obloha opět vyjasní. Takže nejdřív více oblačnosti a potom opět méně, takže to sluníčko v těch odpoledních hodinách už si zase užijeme. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách tam by mělo být někde kolem 21 stupňů a foukat nám bude zpočátku slabý proměnlivý vítr, ale během dne může trošičku zesílit na mírný severozápadní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Teploty ještě nejsou tropické, ale v těch minulých dnech pocit tepla zvyšovala vysoká vlhkost, takové to dusno. Čeká nás i něco podobného, jo, díky té větší oblačnosti během dne?
2: To nedokážu teď asi říct, omlouvám se, na to nedokážu asi odpovědět, jestli bude nějaký extra dusno, ale myslím si, že ne, jestli nám bude trošičku pofukovat, tak by to mělo být celkem dobré. Ty teploty nejsou ještě tak vysoké na to úplné dusno.
1: Vítr nás bude zachraňovat. Děkuji za toto doplnění, vím, že jsem vás trochu zaskočil, za to se omlouvám, ale tak mě napadlo, jak se budeme cítit během dnešního dne. Ať se vy cítíte co nejlépe, já vám děkuji za informace a přeju krásný den Petře Polívkové do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky.
2: Hezký den.
1: Naslyšenou. No a jak bude i v těch dalších dnech, na to se podíváme zase za 2 hodinky, ověříme si další informace. V tuto chvíli už přeju příjemné ráno, za malou chvíli nás čeká proměna. Ne žádná lidská, ale jenom hudební. Xindl X tu bude.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo výchovních ústavů.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem a to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U karlovarského mezinárodního letiště v Olšových Vratech vzniká nové parkoviště. Odstavnou plochu pro více než 130 osobních aut chce kraj jako hlavní investor dokončit v průběhu letní sezóny. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Obec má hotovou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. Objekt s dětskou skupinou by měl začít fungovat od září příštího roku. Do českých kin zatím letos chodí míň lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12 milionů 600 tisíc. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Ve věku 81 let včera zemřel německý anatom Gunther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl, která pak vystavoval. Podařilo se mu to díky vynálezu tzv. Plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních nahrazoval silikonem a epoxidovou pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajově stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile. A dnes bude skoro jasno až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Bochovem a Herstošicemi na Karlovarsku je z důvodu údržby vozovky uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

úterý 28. července, v tuto chvíli 6 hodin a 38 minut. Čas na to, abychom se také podívali, co nás čeká v příští hodině a v dalších částech vysílání. Já totiž musím upozornit na důležité téma, na které se právě po 7. hodině zaměříme. S kolegyní reportérkou Annou Bečkovou se podíváme na další vychytrálky a další podvodníky, kteří tentokrát útočí na dobré jméno České televize a Českého rozhlasu. Tváří se právě jako Česká televize nebo jako Český rozhlas, ale nejsou samozřejmě od nás. Jsou to podvodníci, kteří přišli s dalším způsobem, jak z vás vylákat citlivé údaje. Dávejte na ně pozor. Tentokrát totiž rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. A jak se nenechat podvést, na to se právě zhruba v 7.20 zaměříme živě s kolegyní Annou Bečkovou. Důležité téma, které si rozhodně nenechte ujít. A nenechte si ujít ani soutěž. Malinko naznačím téma, protože v roce 2023 nás opustila skvělá herečka Jana Šulcová, tak si určitě stojí za to si ji připomenout. Na ní se v dnešní ranní soutěži zaměřím a vy můžete přemýšlet, na co záludného bych se dnes mohl zkusit zeptat. Nebojte se, nápověda bude. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Krátce před 6:45 opět míříme za předpovědí počasí. V tuto chvíli nad Karlovarskem vidím skoro jasnou nebo jasnou oblohu. Místy se ale můžou objevit mlhy, několik jich hlášených máme, tak na ně dávejte pozor hlavně za volantem. Ale také se zdá, že ranní teploty už přestaly klesat. V tuto chvíli mezi 10 a 12 stupni, samozřejmě na horách nebo v Šindelové chladní, Šindelová konkrétně 7 stupňů v tuto chvíli. A pokud se nic nezmění, budou teploty utěšeně stoupat. Meteorologové předpovídají, že během dne bude skoro jasno až polojasno, dopoledne potom začne oblačnost přibývat na polojasno až oblačno, ale později odpoledne se zase začne vyjasňovat. Teploty 24 až 27 stupňů, příjemný letní den, i na horách by mělo být příjemně mezi 19 a 22 stupni. Povane slabý proměnlivý, během dne potom mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky, ještě ráno nepříznivé, během dne ale dobré, aby o zátěž také příznivá. Dnešní předpověď je mírná, tedy stupeň číslo 1. Minima a maxima pro dnešní den. Minimální teplotu naměřili meteorologové v roce 2004 v Šindelové, byly to 2,8 stupně a 35,3 stupně, na samozřejmě nad nulou, jsme naměřili v Chebu v roce 2013. Na rekondy to asi dnes nebude, zkrátka čeká nás, zdá se, příjemný letní den. A snad vám ho zpříjemníme i my. Za chvíli se zkusíme třeba probrouzdat tou ranní rosou s Michalem Tučným.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Prožijte zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj dokončuje stavbu parkoviště u mezinárodního letiště. Dobrovolníci zachránili při sečích na Ašsku více než 100 srnčat. Dnes je světový den hepatitid. Nejčastější chronickou žloutenkou v Česku je typ C. A čekejte většinou polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. U karlovarského mezinárodního letiště v Olšových Vratech vzniká nové parkoviště. Odstavnou plochu pro více než 130 osobních aut chce kraj jako hlavní investor dokončit v průběhu letní sezóny. Nová odstavná plocha bude za poplatek a doplní stávající parkovací systém, který kraj postupně rozvíjí s ohledem na mimořádné sezónní lety. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
4: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré i v této chvíli. My tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování, tak aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty charterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, i hned máme připravené nějaké plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit.
2: Za novou odstavnou plochu stát zaplatí 16 milionů korun. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí. U 950 lidí v Česku odhalili za první půl rok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
5: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
6: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně. Díky předoperačnímu vyšetření, podle hepatoložky Soni Frankové z pražského IKEMu, se tato nemoc přenáší většinou krví.
7: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
6: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie.
8: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettnem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna.
3: Počasí.
2: Ráno čekejte skoro jasno až polojasno, dopoledne bude oblačnosti přibývat na polojasno až oblačno. Později odpoledne se bude opět poloha vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 u Trstěnic na Chebsku bouralo osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemné ráno, 5 minut po 7 hodině, už vás zase zdravím z proudu zajímavostí a příjemné hudby tady od nás z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Co nás čeká? Nahlédněme do scénáře této hodiny. Víte, k čemu máme vládu? No tak my samozřejmě ano, ale ví to děti? Zeptáme se jich. S kolegyní Anou Bečkovou se zaměříme na podvodníky, kteří se vydávají za Českou televizi nebo Český rozhlas, a musíme si na ně dávat pozor, protože se z nás snaží vytáhnout nejenom citlivé údaje, ale taky třeba peníze. No a pokud už jste někdy poslouchali nebo by navštívili Národní divadlo, a věřím, že ano, tak jste tam narazili na Miroslava Hanuše. Možná podíváme se na to, jestli tam vůbec chce, jestli o tohle angažmá usiluje. V dnešním pořadu Alex a host, počkejte si také. A co tu ještě budeme mít v této hodině? No, bude toho víc, podíváme se třeba na přehled tisku. To všechno bude nabídka hudební, opět a Radeček, Dalibor Janda nebo Petr Muk odstartují tuto hodinu, ale vidím v nabídce i Věru Martinovou. Zkrátka snad si vyberete z hudby, která se neoposlouchá, která nestárne a která je tu s námi s vámi. Možná si ji zaspíváte, ať je s vám s námi příjemně. I teď v 7 hodin 6 minut 28. července roku 2026.
3: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: čemu máme vládu?
1: Aby vedli zemi.
2: Aby jsme měli peníze.
3: Aby to trošku pomohlo lidem.
4: Aby to ochraňovalo svět.
5: Rozhodují třeba, co se bude dělat a tak.
6: A třeba někomu nařídí tím, který třeba něco postaví.
7: Aby zem nebyla z hůru nohama.
8: Aby byl v zemi pořádek.
9: Aby byli bohatí a chudí.
10: Aby se tady něco dělo.

0: počasí.
1: 7 hodin 15 minut, úterý 28. července, čas na předpověď počasí. Co máme čekat? Ráno čekejte skoro jasno až polojasno. Dopoledne potom bude oblačnosti přibývat na polojasno až oblačno, ale později odpoledne se obloha zase postupně vyjasní. Teploty příjemné 24 až 27 stupňů, hezké léto bude i na horách, teploty do 22 a vítr ten bude slabý proměnlivý, během dne potom mírný severozápadní. Rozptylové podmínky teď ještě mírně příznivé přes den, ale dobré a biozátěž je také příznivá pro dnešek a pro Karlovarsko na prvním stupni.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS-ka, že dlužíte na poplacích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Člověka by to vyděsilo, jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď popovídáme s redaktorkou Anou Bečkovou. Pěkné ráno.
1: Pěkný den.
0: Jak přesně tenhle podvod vypadá?
1: Podvodníci rozesílají SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varování můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Zkrátka musíme být pořád ostražití před podvodem, jako první varovala samotná Česká televize, tak jak poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS. Vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravo si vždy nejdřív ověřit.
0: Zkrátka nádech, výdech, zamyslet se a potom začít teprve reagovat. Anna Bečková, děkujeme a celý díl nejnovější ověřovny najdete samozřejmě na našem serveru iRozhlas.cz. Hezký den.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrézování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. Oprava má skončit do 31. července. Žlutice připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Zájemci se můžou začít hlásit od začátku srpna a minimální cena bude 1400 korun za metr čtvereční. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN. Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. A dnes bude skoro jasno až oblačno, večer vyjasnění a teploty do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 u Trstěnic na Chebsku bouralo osobní auto. S opatrností tam projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: dnešní noviny.
1: Máme 7 hodin a 37 minut a to je správný čas na přehled tisku. Témata z úterního vydání regionálních novin vybíral editor vysílání Radim Jehlík. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Vedení Tachova vyhlašuje poprvé v historii města architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu přímo na náměstí Republiky. Objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí zchátralý dům potravin. Proměny se dočká i náměstíčko Sený trh. Víc si přečtete na straně 2. Na té další pak nechybí upozornění pro řidiče, kteří musí počítat s některými opravami ulic z Karlových Varů nebo varování před vysokými teplotami v průběhu následujících dní.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Karlovy Vary připravují rekonstrukci oblíbené výletní restaurace Jelení skok. Historická budova z první republiky je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace měla sloužit celoročně. Od toho si vedení města slibuje zlepšení její ekonomiky. Oprava ale nebude levná. Karlovarský magistrát už předběžně získal souhlas památkářů jako základní podmínku pro zateplení budovy a její úpravu na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které by památkáři schválili. Podrobnosti najdete v dnešním Právu na straně 16.
1: A ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných učeben začala už v roce 2023. Stavbu ale zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Vestavba včetně vybavení učeben se tak zřejmě dokončí až letos, pokud se podaří najít dodavatele IT vybavení. A americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční už zítra v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. Také o tom píše Mladá fronta dnes v úterý 28. července.
1: To byl přehled regionálního tisku a Radim Jehlík. Pro další informace z novin už si musíte zalistovat sami. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: počasí.
1: Co nás dnes čeká, to se dozvíme krátce před 7:45, tedy právě v tuto chvíli. Meteorologové předpovídají, že máme čekat skoro jasno až polojasno, dopoledne potom bude oblačnosti přibývat na polojasno až oblačno. Odpoledne zase obloha se bude vyjasňovat, teploty vyšplhají ke 24 až 27 stupňům a na horách do 22. Vítr slabý proměnlivý, během dne potom trochu zesílí na mírný severozápadní. Rozptylové podmínky díky tomu zesílí zelenému větru budou přes den dobré, biozátěž zůstává také příznivá na prvním stupni. No a když se dívám, tak i v tuto chvíli už nad Karlovarskem je víceméně jasná obloha. Teploty začaly stoupat, třeba v Sokolově už vidím 14 stupňů, 12 stupňů před chvílí hlásili Karlovy Vary, podobně jako třeba Cheb nebo i krásné Údolí. O něco chladněji 10 bylo před malou chvílí v Mariánských Lázních a ještě o trochu chladnější 9 stupňů Šindelova. Můžeme se ještě podívat někam do výšky na hory, schválně, kolik byste řekli, že je na Klínovci, vidím tam v tuto chvíli 10 stupňů. A jak je u vás, příjemno, anebo dobrá nálada, nebo tak trochu chladno, ať tak nebo tak, zůstaňte s námi, určitě se ten váš dnešní den zlepší.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: ještě dokola.
1: Já si myslím, že dokola budete vytáčet i vy mě, ale samozřejmě v tom dobrém už za necelou hodinku, protože to bude čas naší pravidelné ranní soutěže. Jenom dopředu předesílám, že budeme hrát o dvě vstupenky na úžasný film Odyssea od Christophera Nolana, který se bude hrát, nebo respektive promítat v letním kině v Karlových Varech v pátek 31. července večer. Takže pokud máte zájem zajít si na Odysseu v letním kině v Karlových Varech 31. července od 21.30 dvě vstupenky nabídnu v dnešní soutěži za správné odpovědi, respektive za správnou odpověď, za jednu odpověď dvě vstupenky. To je, si myslím, docela dobrý poměr, ale doufám, že je využijete, volejte v soutěže, jenom pokud skutečně lístky budete moci využít. Tak to jenom tak předesílám, abyste věděli, že vás něco takového čeká, ale teď je jiná pozvánka, úplně na jiné povídání. Usiloval někdy Miroslav Hanuš o angažmá v Národním divadle? Proč se ptám? Protože my se to dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. A podrobnosti uslyšíte už za malý okamžik, protože právě po 13. hodině v tomhle pořadu si Alex Minářová bude s hercem a režisérem Miroslavem Hanušem povídat. Dozvíte se třeba i to, v jakém období hostoval právě v Národním divadle.
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
3: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne, to jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Moje

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Skalná u Chebu pokračuje v modernizaci základní školy. V Chříči na severním Plzeňsku se četly škody po bleskové povodni ze začátku července. Energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. A dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Na základní škole ve Skalné u Chebu pokračuje rozsáhlá oprava zaměřená na energetické úspory. Dělníci v budově dokončují bourací práce a začínají připravovat nové rozvody, zateplení i novou vzduchotechniku. Pokračuje nezávislá starostka Rita Skalová.
6: Aktuálně realizujeme investiční akci energetické úspory základní školy Skalná za přibližně 36 milionů, na kterou jsme obdrželi dotaci z programu OPŽP od Ministerstva životního prostředí ve výši více než 17 milionů korun.
4: Na téměř 1 milion korun odhadují škody po bleskových povodních v Chříči na severu Plzeňska. Přívalové deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července a masivní proudy vody poničily několik domů. Pokračuje nezávislý starosta Chříče Martin Hartmann.
7: Deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července ne třikrát po sobě. Voda poničila cyklostezku, infrastrukturu a jednu stodolu, téměř celou, a jednu stodolu z části. Dále to vytopilo pár sklepů, zahrady. Odhadované škody téměř 1 milion korun. Chtěli bychom to odstranit co nejbližší době, aby bylo všechno opět funkční.
4: Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát víc než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard korun. Před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá ale i tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
8: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
4: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Například ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun. Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přezkumu vojenské přítomnosti Američané své partnery v Evropě informovali už v červnu.
5: Počasí.
4: Ráno čekejte skoro jasno až polojasno, dopoledne bude oblačnosti přibývat na polojasno až oblačno, později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 21 u Trstěnic na Chebsku bouralo osobní auto. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Za okny už krásně hřeje slunce, 8 hodin 5 minut, také už má na čase i v úterý 28. července. Co nás čeká? Ještě před devátou, v nejbližší půl hodině se podíváme na zemětřesení. Martin Písařík ve svém cyklu Co v učebnicích nebylo, z nás seznámí s tím, kde můžeme zemětřesení nejčastěji setkat a přiblíží nám to, co zjistil ve své rubrice. Zavedu vás také na výstavu. Hned dvě osobnosti českého současného umění vystavují své práce v Karlovarské galerii umění, výtvarník Jiří David a fotograf Jindřich Štrajt. Podrobnosti nabídnu krátce před půl devátou a v příští půlhodince zhruba v 8.40 víte, že nás čeká také dnešní ranní soutěž, tentokrát o dvě vstupenky do letního kina v Karlových Varech na 31. července. Máte se na co těšit, hudebně nás doprovodí Martin Maxa, potom zavítá Hana Zagorová s Petrem Reskem, budou tu i Pet Shop Boys anebo Marta Kubišová. Tak hezký den.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Krátce po čtvrt na devět, nejvyšší čas zaměřit se opět na oblohu a její vrtochy, i když uvidíme, třeba to vrtochy nebudou. Podrobnosti má pro nás Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno přeju.
2: Hezké dobré ráno.
1: Pojďme se tedy nejprve podívat na dnešní počasí, co nás čeká.
2: Tak máme před sebou, já myslím, že pěkný a teplý letní den. Provázet nás bude slunečné počasí, na obloze bude zpočátku jasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se začne on na obloze tvořit taková spíše nevýrazná kupovitá oblačnost. S ní budeme mít kolem poledne a krátce popoledně přechodně až oblačno. No a k večeru se pak tato oblačnost tím denním vývojem bude opět rozpadat a obloha se během večerních hodin postupně vyjasní. No a teploty ty odpoledne vystoupají na 24 až letních 27 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam bychom měli naměřit odpolední maxima kolem 19. No a vítr ten povane slabý, během dne pak přechodně až mírný západní se rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říkáte nevýrazná oblačnost, nemáme tedy dnes čekat ani kapku?
2: Ani kapku, přesně tak.
1: Co zítřek, noc a zítřek?
2: Tak zítra tedy ve středu nás čeká ještě o něco tepleji, i ten zítřejší den bude slunečný, zítra tedy té oblačnosti bude ještě o něco méně, bude ji opravdu minimum, provázet nás bude jasno, maximálně skoro jasno, no a ty ranní teploty zítra, ty nám klesnou na 14 až 11, v údolích se mohou dostat až k 9 stupňům, takže to zítřejší ráno bude opět takové trošku studenější, no a naopak ty odpolední teploty, ty nám vystoupají zítra na letních 29 až tropických 32 stupňů Celsia. No a vítr ten povane zítra většinou už jen slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: To znamená, že ani vítr nás zítra ochlazovat nebude, ale ráno říkáte, že bude poměrně chladné. Dnes jsem zaznamenal, že jste detekovali i některé mlhy na území Karlovarského kraje. Něco takového ještě zítra hrozí?
2: Tak zítra už mlhy by být i neměly, takže zítra už opravdu očekáváme, jak v noci, tak zítra přes den většinou už jenom to jasno nebo skoro jasno.
1: Tak aspoň víme, na co se máme těšit. Díky za informace, Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Pěkný den.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma, sondu do témat lidské bolesti, Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. S oběma autory natáčel redaktor Josef Šorfa.
1: Jiří David tak trochu děsí návštěvníky svou obdobou křížové cesty. Jde o 14 velkoformátových pláten, kdy spodní vrstvy tvoří koláže titulků světových novin a z nich vyvěrají černé pastozní skvrny jako metafora bolesti a ztráty. Sam autor na vernisáži už několik let starých, ale poprvé vystavených obrazů uvedl, že počítá s tím, že vyvolají silný zážitek a první dojem spíš nepříznivé reakce.
2: Děkuji moc, že jste přišli a doufám, že ta výstava pro vás bude něčím inspirativní a že se vám ty obrazy vlastně nebudou líbit. Často se mi to stalo, že pak přišli lidi a říkali po týdnu, po 14 dnech, že to, co se jim vlastně na té výstavě nejméně líbilo, tak to nemohli dostat z hlavy. A to si myslím, že je pro mě to nejpodstatnější.
1: První dojem z vašich obrazů je opravdu silný, z pozadí tvořeného novinovými titulky. Skoro bych řekl, že až vyvěrá černý děs. Jak jste to téma zpracovával vy sám osobně?
3: Musíme říct, že kdy to vzniklo, je to rok 22-23, to znamená, že začínala válka na Ukrajině a to, jakým způsobem se ty média k tomu vztahovaly nebo nevztahovaly. To bylo pro mě samozřejmě velmi citlivý téma a snažil jsem se vyjádřit to takovou tu temnotu, která na mě v té chvíli působila, a nejenom na mě určitě.
1: Evidentně jste se s ní musel vyrovnat, protože nepůsobíte depresivně. Myslíte si, že to samé čeká tenhle ten proces i návštěvníky galerie?
3: V každém případě to není o tom, že to je nějaká jako mordýrna, že by ty lidi měli propadnout nějaký depresi nebo skepsi nebo něco takového. Spíš si uvědomovat celý kontext toho světa, ve kterém žijeme.
1: Říká Jiří David. Protipolem konceptuálních maleb Jiřího Davida v pravé části Karlovarské galerie umění jsou dokumentární fotografie Jindřicha Štrajta. Bez zmíněné bolesti a hrůz by nebylo lidství ani naděje, kterou je možné vidět právě na Štrajtových snímcích obyčejných lidí z vesnice nebo na duchovní pouti do Hájku u Prahy. Jeho karlovarský cyklus se jmenuje Cesta k prameni. A protože jsme v Karlových Varech, je na místě v případě pramene jedno upřesnění. Počítám, že ten pramen nebude léčivá voda zrovna.
4: Nebude to léčivá voda, ale vlastně by měla být léčivou ta cesta. Ta cesta, kterou tady vnímám jako cestu duchovní, spíše filozofickou, a cestu, kterou by měl projít každý člověk a držet se jí, anebo ji objevovat aspoň, hledat ji, aby to byla cesta, která bude mít smysl života.
1: Mohl byste shrnout vaši cestu k fotografiím?
4: Vyvíjá se velmi dramaticky, ale jenom tu náboženskou cestu, filozofickou, tak ty fotografie, které jsou v tom čele, to je cesta, kterou jsem absolvoval kousek od Prahy.
1: Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U karlovarského mezinárodního letiště v Olšových Vratech vzniká nové parkoviště. Odstavnou plochu pro více než 130 osobních aut chce kraj jako hlavní investor dokončit v průběhu letní sezóny. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Obec má hotovou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. Objekt s dětskou skupinou by měl začít fungovat od září příštího roku. Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni, vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12 milionů 600 tisíc. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost bude ještě nižší než loni. Ve věku 81 let včera zemřel německý anatom Gunther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl, která pak vystavoval. Podařilo se mu to díky vynálezu tzv. Plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních těl nahrazoval silikonem a epoxidovou pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile. A dnes bude skoro jasno až oblačno, večer vyjasnění a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Trstěnic na Chebsku bouralo osobní auto. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Karlovy Vary. 221 55 37 37.
1: A telefonní číslo oznámilo, že je na řadě dnešní ranní soutěž. Letní kino v Karlových Varech opět promítá a v pátek 31. července od 21.30, tedy 21:30 večerní, zve na nový film režiséra Christophera Nolana Odyssea. Tedy legendární příběh Odysseji, krále Ithaky, který se po skončení trojské války vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu domů. Na jeho pouti ho čekají bájné příšery, bohové, zrádné moře i nejtěžší zkouška – nestratit naději na návrat ke své rodině. V hlavních rolích se představí Matt Damon, Tom Holland nebo Annie Hathaway a další. A já vám v tuto chvíli za správnou odpověď na moji zapeklitost nabízím dvě vstupenky. Ještě jednou pátek 31. července večer, abyste věděli, jestli máte čas, anebo nemáte, volejte prosím opravdu jenom pokud vstupenky do letního kina v Karlových Varech v pátek 31. července využijete. A co budu chtít vědět, před třemi lety odešla do hereckého nebe Jana Šulcová, představitelka desítek filmových, televizních i divadelních rolí. Bezpečně si vybavíte v komedii S tebou mě baví svět. Tahle otázka by byla příliš snadná. Já si dnes vyzkouším vaši pozornost i paměť a ptám se, jak se jmenovala její postava v této komedii století. Určitě jste ji viděli milionkrát, tak zkuste zapátrat v paměti, jak se jmenovala postava Jany Šulcové v úžasné komedii S tebou mě baví svět. Dobrá, zdá se, že jsem vás nezaskočil, telefonní sluchátka se rozblikala, tak já to hned zkouším a přeju hezké ráno. Dobrý ráno. Den, kdo pak je tam?
2: Jaroslav z Ostrova.
1: Jaroslav, tak pane Jaroslave, věděl byste přímo, jak se postava Jany Šulcové jmenovala nebo raději bezpečně s nápovědou? Raději dáme nápovědu. No, mohla to být buď Dáša Adámková, nebo Kateřina Horáková, nebo Gábina Bednářová, anebo Marta Buchtíková. Jméno po filmové postavě.
2: Paní Horáková.
1: Kateřina Horáková, že by byla rolí Jany Šulcové. Nemohla to být Gábina Bednářová? Nebo Dáša Adámková?
2: Kateřina Horáková.
1: Snažím se vás trochu zmásnout, je vám to asi jasné. Máte pravdu, přesně jste se trefil. Opravdu, Kateřina Horáková byla jméno postavy. Jejím manželem byl doktor Albert Horák, kterého stvárnil Julius Satinský. No a jinak Dáša Adámková, to byla herečka Eliška Balcerová s manželem Michalem, kterého hrál Václav Postránecký. A Gábina Bednářová, tu stvárnila Zdena Studenková. Jejím manželem byl Pepa Bednář, kterého hrál Pavel Nový. No a ještě jsem nabídl jméno na zmatení Marta Buchtíková, to byla ve skutečnosti herečka, hrála roli Kačenky, tedy dceru Alberta a Kateřiny Horákových. Ale Kateřina Horáková opravdu představitelka Jana Šulcová a vy máte pravdu. Vyrazíte do kina, vyrazíte na Odysseu?
2: Určitě.
1: Jste někde v autě na cestách?
2: No, jedu autem. No.
1: Slyším nějaký ruch, tak doufám, že dojedete bezpečně. Ještě chvíli vydržte na telefonu ve Musi Nacionále. A moc gratuluju k dnešní soutěži. Díky, zatím hezký den přeju.
2: Děkuju.
1: A vy ostatní nezoufejte. Soutěž tu bude i zítra a já budu držet pěsti.

0: počasí.
1: Ve 8:45 ještě jednou v ranním vysílání míříme za informacemi o počasí, tentokrát v mém podání, ale sleduji aktuality na webu meteorologů. V tuto chvíli nad Karlovarském obloha převážně polojasná nebo skoro jasná. Podobné to teď opravdu ještě ráno má být, jenom teploty porostou. V tuto chvíli jsou někde kolem 15-16 stupňů napříč Karlovarským krajem. Ráno opravdu ještě máme čekat skoro jasné nebo polojasné nebe, ale dopoledne bude už oblačnosti trochu přibývat, na polojasno až oblačno, rozhodně srážky podle meteorologů dnes neočekávejte, naopak později odpoledne se bude obloha opět vyjasňovat. Teploty budou dnes letní 24 až 27 stupňů, na horách vystoupí až ke 22 nebo mohou vystoupit až ke 22 stupňům a vítr nás také příliš chladit nebude, bude slabý proměnlivý, během dne tedy trochu zesílí na mírný severozápadní, ale jenom od 2 do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky přes den čekejte dobré a biozátěž je také příznivá, mírná, tedy na prvním stupni. Jaké jsou rekordy pro dnešní den, pojďme si ještě připomenout. Tak rok 2004 byl chladný v Šindelové 2,8 stupně nad nulou a naopak teplo bylo v roce 2013 v Chebu, tam naměřili 35,3 stupně. Také samozřejmě nad nulou, to by jinak nebylo léto, to bychom si dali, kdyby to by měla být zima. Léto nás čeká prý i zítra, budeme to dál sledovat, teploty budou šplhat ještě více než dnes, tak pokud nemáte rádi teplo, rychle si to ještě dnes užívejte, pokud naopak máte rádi teplo, tak se máte na co těšit. Protože pranostika na dnešní den říká, že mokrá léta, drahá léta, tak máme dobrou zprávu, určitě bude v podstatě všechno levné nebo skoro zadarmo. Tedy alespoň podle toho, že nás dneska voda opravdu nečeká. Co nás ale čeká, je ještě Pavel Vítek nebo Petr Novák, to je hudební nabídka ještě před koncem hodiny a já ji rovnou spouštím pro váš hezký den spolu s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dobré ráno je za námi, čeká nás snad dobré dopoledne. Stále v naší společnosti po zprávách už třeba se zdravím v cajku, které se dnes zaměří na ledviny. Lukáš Pochylí přeje příjemný den a těší se na slyšenou zase ráno v 5.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP pokračuje v revitalizaci vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Město Sokolov vybaví areál Bohemia novými atrakcemi. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. A dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práce radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem jich vznikne 140, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Tato lokalita nebyla určena původně pro parkování a my z ní teďko parkoviště uděláme, ale zároveň to bude jako revitalizace celého toho bloku, takže tam budou i odpočinková místa, lavičky a podobně. Práce byly zahájeny na jaře letošního roku a měly by na jaře příštího roku být dokončeny.
0: Odbor správy majetku města Sokolov vybral další atrakce, které rozšíří nabídku sportovních prvků areálu Bohemia. Za pořízení náčiní město zaplatí téměř 1 milion 100 tisíc korun. Instalaci město zajistí do konce září, pokračuje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
3: Jedná se o kuličkovou dráhu, jedná se o houpačky až pro 6 dětí a další třetí věc je potom disc golf, jeho rozšíření o další 3 jamky. Město chtělo ještě doplnit do areálu i mlhoviště, aby se lidé mohli v létě ochladit, nicméně nikdo se nepřihlásil, takže tuto zakázku budeme soutěžit ještě jednou.
0: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
4: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
5: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavi 2-4.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne se oblaha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné úterý, máme 4 minuty po 9 hodině. Ledviny jsou pro lidské tělo něco jako kombinace vodárny a čistírny odpadních vod. Toto přirovnání uslyšíte za chvilku od lékaře Miroslava Šuty. V rubrice Zdraví v cajku vám řekne, proč není radno podceňovat problémy s ledvinami. A ještě předtím bude zpívat Richard Miller a také Václav Neckář.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Mezi nejčastější civilizační nemoci patří cukrovka, rakovina, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Nezapomínáte ale na zdraví svých ledvin? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: I nemoci ledvin patří do zmíněné kategorie?
2: Bohužel ano. Tyhle nemoci postihují zhruba 10 až 13% lidí, tedy zhruba každý desátý člověk mezi námi má tento problém s ledvinami.
1: Proč jsou pro nás ledviny důležité a jak se v těle projeví, když s nimi něco není v pořádku?
2: Ledviny pro tělo si můžete představit asi podobně jako spojenou vodárnu a čistírnu odpadních vod. Zbavují naše tělo odpadních a toxických látek, ať těch, které vznikají naším metabolismem, nebo těch, které se dostávají do těla zvenčí, jako jsou třeba pesticidy. Důležité také je, že ledviny pomáhají udržovat stabilní pH, tedy to, aby tělo nebylo ani příliš kyselé, ani příliš zásadité. A klíčové jsou ledviny pro metabolismus minerálů, jako je třeba vápník, hořčík, draslík a podobně. Když ledviny nefungují tak, jak mají, může se to projevovat například tím, že močíme příliš mnoho nebo příliš málo, můžeme přicházet o důležité minerály a zároveň se v našem těle můžou hromadit ty toxické látky. První projevy problémů nemusí být specifické, nemusíme je poznat. Můžeme například cítit slabost, nevolnost, můžeme se špatně soustředit, varovným signálem mohou být otoky nohou nebo například otoky ve tváři.
1: Co když další dobu o problému s ledvinami třeba ani nevíme a nevěnujeme jim moc pozornosti?
2: Může docházet k poškození kostí, například ti lidé mohou trpět častými zlomeninami, které se špatně hojí, dochází k poškození imunity, nervového systému. Život ohrožující stav je ten, kdy se hromadí v těle draslík a může docházet k poruchám srdečního rytmu, což je stav, který ohrožuje život.
1: Na co si dát pozor, abychom dlouhodobě nepoškozovali zdraví svých ledvin?
2: Pokud už trpíme nějakou nemocí, měli bychom ji dobře léčit. Ve velkém riziku jsou zejména cukrovkáři. Diabetici mají zhruba pravděpodobnost 1:3, že onemocní chronickou nemocí ledvin. Velký problém také představuje vysoký krevní tlak neboli hypertenze. Neléčen hypertonik má šanci zhruba 1:5, že se dopracuje k chronickému selhání ledvin. Velký problém pro ledviny představuje také kouření. Kouření poškozuje cévy a dochází ke snížení funkce ledvin, čili rozhodně se vzdát kouření.
1: A na závěr prevence, čím podpořit ledviny?
2: Určitě ledvinám prospějete pravidelným pohybem, protože zlepšujete svou srdečně cévní zdatnost. Důležitý je dostatek spánku. Měli byste také jíst pestrou stravu, omezit příjem soli. Průměrný Čech totiž spotřebuje 3x více soli, než je zdravé. A právě vysoké dávky soli ledviny silně zatěžují.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Připraveni jsou teď Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová.
2: Dobré odpoledne.
3: Taky.
2: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo?
3: Brr.
2: No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo?
3: No.
2: My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. To byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na této louce udělal, co to děláte?
3: Já vás škrtím, milostivá paní.
2: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 9:30. Na Bezdružicku staví nový vodojem a vodovodní potrubí. Nové vedení vody zajistí dostatečné a bezpečnější dodávky pitné vody. Podrobnosti za chviličku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeské muzeum zve na rozsáhlou výstavu věnovanou stému výročí legendární loutkové postavy Hurvínka. Výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně je přístupná od 10 do 18 hodin v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Letní kino ve Gdyni promítá českou komedii Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Začíná v parku u muzea příhraničí v 21.15. V hlavní roli Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Marek Taclík a Veronika Frajmanová. Na divadelní představení můžete zavítat dnes do přírody. Divadlo Podkova uvádí na přírodní scéně v Pavlovicích Josefově Huti na Tachovsku inscenaci Astřih. Hororově komediální parodie podle francouzského filmu se odehraje na levém břehu asi 50 metrů po proudu od mostu od 20.30. Vstupné je dobrovolné. Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi začíná v Sušici ve 14 hodin. Seznámí vás se strašidelnými a tajemnými pověstmi a vyzkoušíte si na ní i luštění kryptextu. Sraz je u informačního centra. Lokeckým amfiteátrem bude od 20 hodin znít kapela Queen v podání revivalové kapely Queeny. A v Sokolovském zámku zaujme výstava Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Přejeme vám příjemnou zábavu.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí. Já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: ve 9:45 začíná zámecké léto, nezapomeňte. Posloucháte rádio vašeho kraje a Jiřího Korna za pár minut vystřídá Jiří Schellinger. Spolehlivější zásobování pitnou vodou, takový smysl má nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašic na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přírodního potrubí pomůže nový vodojem také předcházet výpadkům v dodávkách vody. Navíc je vše plánované tak, aby bylo možné do budoucna připojit na vodovod i další obce.
1: Nacházíme se na Ovčím vrchu, kde se buduje vodojem dvoukomorovej 2x300 kubíků.
2: Jsem tu se stavebním dozorem Františkem Štroblem, takže vy tady postavíte vodojem, začíná teprve růst.
1: Je tady ve stavební jámě vidět nabetonovaný dno, ze kterého se připravuje armatura pro betonáž stěn. A tenhle ten vodojem bude zásobovat Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, obec Čeliv, kolem 1400 lidí.
2: Vy budujete současně i ty trubky.
1: Necelých 5 kilometrů.
2: Poznají to lidé v těch obcích? Nebo jenom přepnete na jiné potrubí?
1: V Bezdružicích, v Konstantinových Lázních a v Kokašicích zdroj, to je ta Žlutická přehrada, zůstane stejný. Jediný, kdo bude mít jinou vodu, budou obyvatele obce Čeliv, kde je místní zdroj. Tento zdroj bude odpojen a z nového přivaděče bude obec Čeliv připojena. Ten současný zdroj neměl tu kapacitu.
2: Tady v Čelivi na návsi ve všední den kolem poledne potkávám jediného člověka, pána, který tady má dům.
3: Voda je tady skvělá.
4: Přijmeme ten fakt, že vlastně vám tady posilují vodovod, že tady vlastně dělají novou infrastrukturu.
3: Pokud to je, říkám, souvislý s nějakou celkovou strukturou toho zařízení, tak samozřejmě asi musel někdo vyhodnotit, že to je potřeba, že jo?
2: Hlavní důvody, proč je nutné postavit nový vodojem a nové potrubí, shrnuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
5: Stávající vodojem Bezdružice je umístěn v areálu zámku, který je v soukromém vlastnictví, to znamená, tento stav nám komplikuje řádné provozování.
2: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
5: Máme zpracovanou studii na propojení skupinových vodovodů Žlutice Toužim, Tachovbor, Planá a Stříbro pro případ zhoršení kvality vody v mimořádných situacích a náhrada propojení skupinových vodovodů nám umožní zabezpečení dodávky vody v potřebné kvalitě a množství.
2: To, že vodojem na Bezdružickém zámku nahradí 6x tak objemný vodojem na Ovčím vrchu, vítá starosta Bezdružic Lumír Kadlec, zvolený za nezávislé.
6: Přínos vidím v tom, že by se měl zvednout tlak pro město Bezdružice.
2: Vodojem s další infrastrukturou přijdou zhruba na 35 milionů korun. Přes 24 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Přes 6 milionů korun přispěl Plzeňský kraj. Z Bezdružická Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
8: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosuju, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám. Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik pan Martin. Nezlobte si, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava silnice mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž skončí k poslednímu červenci. V Karlových Varech pokračuje příprava rekonstrukce historické kavárny Jelení skok. Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. A dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrézování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. V současné době tam kyvadlový provoz řídí semafory a v dopravních špičkách se v místě můžou tvořit krátkodobé kolony, upozorňuje krajská správa a údržba silnic na sociálních sítích. Oprava má skončit do 31. července. Město Karlovy Vary pokračuje v přípravě rekonstrukce výletní restaurace a kavárny Jelení skok. Za téměř 1 milion korun vznikne projektová dokumentace. Následné stavební úpravy by mohly trvat 2 roky. Součástí rekonstrukce bude zateplení objektu, které by umožnilo celoroční provoz, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlova Ráci.
2: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním. Za 2 roky bychom chtěli celý objekt zrekonstruovat a uvést do stavu, který se nám bude líbit. Doufám všem.
0: Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně je to o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Viklického, přednosty transplant centra v pražském IKEMu, je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce. Je kvalitnější a vydrží déle.
3: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data s IKEMu toto svědčí, ale když ten dárce je starší, no, tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
0: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Viklického 5 let. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích 10 dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne se obloha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vanemírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Kamenná. Objízdná trasa vede ulicemi Jakubská, Růžová, Jánské náměstí, Kolárova a Cechovní. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 10. hodině. Co pro vás chystáme dál? Tak písničky, které nestárnou, třeba od Karla Černocha, Ivety Bartošové a nebo Michala Tučného. A potom vám nabídneme reprízu rozhovoru s paní Anou Košanovou, která léta pracovala pro Československý rozhlas a na konci května oslavila své narozeniny. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. S paní Annou Košanovou, někdejší rozhlasovou reportérkou, jsme natáčeli rozhovor ve dnech, kdy slavila sté narozeniny. A byl to pro nás všechny opravdu velký zážitek. Paní Anna se podle našich informací právě chystá na lázeňský pobyt v Karlových Varech a v neděli měla svátek, tak jí přejeme pochopitelně vše dobré, pevné zdraví. A k rozhovoru se právě teď velmi rádi vracíme. Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová.

0: 1974, součást Prahy.
1: Ano.
0: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
1: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
0: V roce 1947, teď jsme skočili o 2 roky, už jste pracovala v Liberci.
1: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to 2 kolegové a 3 děvčata.
0: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
1: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na 3 místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
0: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo. Vy jste byla nějaká upovídaná?
1: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat. Na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku, v tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikde nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
0: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
1: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme z toho úkolu udělat zprávu na 0,5 stránky, obřádek psané, dostali jsme k tomu přesné dispozice. A já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se 2 malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala, že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho 2 věty. A vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví sté narozeniny, takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní. Opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále, a přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku, tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe. A jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají: my jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
0: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase. Když okne...

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví sté narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a jednoho chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi si se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži a to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště. Takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No, mami, promiň, ty si nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prima, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat, ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal. No, ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.

Rádio vašeho kraje a skupina Boniem. CHEP začal s modernizací křižovatek. Po dokončení prací bude provoz plynulejší a bezpečnější a hotovo má být do 3 let. Máme pro vás reportáž, nabídneme vám ji už za pár minut. Za 2 minuty 11:15. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám všem dobrý den, za 10 minut bude 11 hodin. Plynulejší i bezpečnější provoz mají zajistit modernizované křižovatky v Chebu. S jejich úpravou město právě začalo. Reagovat by měly například na množství aut, ale i na průjezd složek IZS. Město má v plánu opravit celkem 18 míst. Někde budou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen instalace nových technologií.
1: Ještě nám tady zůstala jedna závadička, ji musíme odstranit. No. Se zmáčkne to tlačítko ze spoda, tak aby nám to
2: drželo.
1: Aby to klepalo 2 minuty. No.
3: A teď to zapojujete, nebo teď to budete zkoušet?
4: Teď to zapojujeme.
3: Miloš Jance z firmy, která tady právě tu elektroniku má na starosti.
4: Když si nevědomí namáčkne na tlačítku nárok na to, aby se rozklepaly klepátka pro nevědomí.
3: Aby mohl přejít silnici.
4: Aby mohl přejít silnici.
5: Nacvaknu a uklidím ty drátky.
3: To znamená, že teď už by vlastně to tlačítko mělo 2 minuty být slyšet ten zvuk, který povoluje přechod silnice.
5: Nebo i zakazuje.
3: Martin Trnka z odboru informatiky městského úřadu v Chebu. Teď tady stojíme na křižovatce ulic Žižkova a Dukelská. Je to jedna z prvních křižovatek, která už prošla modernizací. Pojďme říct z té technické stránky, co tady všechno vlastně je nového.
6: Křižovatky do budoucna, stejně jako už tato, budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu. Budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovali provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: A co se týče teď právě toho systému na přecházení silnice, tak ten se teď dokončuje, bude se kontrolovat tak, aby fungoval, protože zatím ještě přece jenom nějaké chybičky tam jsou.
6: Je to potřeba ještě odladit a díky této informaci, tak můžeme tuto informaci předat i Tiflo servisu a dalším, že budou tady nová zařízení, které jim popíšeme a bude to pro ně jednodušší.
3: Místo starosta Chebu Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj. Proč jste se rozhodli k té modernizaci?
7: Reagujeme na nárůst dopravy. Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a ty trasy už jsou dlouhodobě dány. Tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů.
3: Práce jsou rozdělené do etap?
7: Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
3: Město za modernizaci křižovatek zaplatí zhruba 70 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu skončí rekonstrukce Kamenné ulice za 63 milionů korun. Chříči na severním Plzeňsku se četly škody po bleskové povodni ze začátku července. V Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí. A dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu finišuje oprava Kamenné ulice. Práce by měly skončit v příštím týdnu. Podle projektu měla být ulice hotová před 3 měsíci. Zdržely to ale například archeologické průzkumy i komplikace se skalním masivem, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
2: A tím pádem výkopové práce neprobíhaly tak rychle a hladce, jak se původně předpokládalo. Samozřejmě na první pohled bude vidět nový povrch této Kamenné ulice, takže bude dlážděná, je zde nově vybudován cyklopruh. Jsou upraveny inženýrské sítě, ať je to rozvody slaboproudu, elektřiny a samozřejmě kanalizace a rekonstruován vodovod.
0: Radnice za práce zaplatí přes 63 milionů korun. Na téměř 1 milion korun odhadují škody po bleskových povodních v Chříči na severu Plzeňska. Přívalové deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července a masivní proudy vody poničily několik domů. Pokračuje nezávislý starosta Chříče Martin Hartmann.
3: Deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července ne třikrát po sobě. Voda poničila cyklostezku, infrastrukturu a jednu stodolu, téměř celou, a jednu stodolu z části. Dále to vytopilo pár sklepů, zahrady. Odhadované škody téměř 1 milion korun. Chtěli bychom to odstranit v co nejbližší době, aby bylo všechno opět funkční.
0: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska. Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích 2 měsících plánují podle deníku Guardian rozdat přes 9000 tun potravin. Uganda se proto rozhodla poté, co na východě země zemřelo hladem nejméně 19 lidí. Region Karamoja zažívá nejhorší období sucha za poslední roky. Potravinovou nejistotu v oblasti prohlubuje mimo jiné klimatická krize a odlesňování. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vezve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne se obloha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vanemírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U Okrouhlé na Chebsku nedaleko penzionu Jesenice havaroval cyklista. Místem s opatrností projedete. A v Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme uprostřed turistické sezony a tak se dneska s jazykovým koutkem zastavíme u původu slova orloj. Má snad něco společného s orlem? Uslyšíte to za chviličku po písničkách skupiny Buty a Hany Zagorové. Hezký poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice na češtinu z Plzeňské pedagogické fakulty.
2: Možná občas narazíte v tisku na články věnující se pražskému orloji a restaurátorským pracím na jeho výzdobě. Čím častěji se o tomto mechanickém zázraku mluví, tím víc mi vrtá hlavou jeho název. Orloj. Je snad tradiční součástí výzdoby orloje nějaký orel? No, odpoví Ružena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slova orloj a orel spolu vůbec nesouvisejí. Orel je slovo praslovanského původu. Považujeme ho tedy za slovo domácí. Naproti tomu slovo orloj domácí není. Do češtiny se dostalo z němčiny, kde existovalo v podobě orlaj, orlej nebo urlej. Ani tam ale není jeho původ. Ve skutečnosti jde o zkomoleninu latinského slova horologium, které neslo význam stroj na sdělování času, časostroj, zkrátka hodiny. Možná si řeknete, a jsme doma, za původ slova orloj mohou Římani. Ale i oni si toto slovo, stejně jako mnoho jiných slov,

0: Ků se promítl v podobě přípony logie, kterou vidíme například ve slovech astrologie, geologie, psychologie, teologie a podobně. U původu slova orloj stojí tedy starořecké slovo horologion.
1: Promiňte, já to slovo zopakuji. Horologion, zní mi to skoro jako horoskop.
0: To máte pravdu. Na rozdíl od orla slovo horoskop s orlojem souvisí. Jeho první část tvoří opět lexém horo, o kterém už jsme dneska mluvili. Druhou část pak lexém skop, který nese význam sledovat nebo pozorovat něco. Známe ho například ze slov mikroskop, stetoskop nebo gyroskop. A také jako příponu skopie, v cizích slovech označujících názvy oborů, které se pozorováním něčeho zabývají, například daktyloskopie, gastroskopie nebo endoskopie. Za původem slova horoskop se musíme vypravit do Egypta. I staří Egypťané si totiž půjčovali slova od Římanů a Řeků. Ve starém Egyptě byl horoskop kněz, který měl za úkol sledovat pohyby hvězd, měřit čas a ohlašovat hodiny příznivé nebo nepříznivé pro zamýšlené dílo. Horoskop byl tedy název povolání, které mělo co dočinění s časem a jeho sledováním. Později se význam slova posunul a v češtině tak horoskop chápeme jako schéma postavení hvězd, slunce, měsíce a planet v určitém okamžiku, ze kterého pak astrologové předpovídají lidský osud. Přeneseně pak tímto slovem označujeme i výsledný text předpovědi. Slova orloj a horoskop nám tak připomínají, že naši předci přemýšleli o čase v souvislosti s pohybem nebeských těles i s předpovídáním osudu.
1: Slova orloj a horoskop nám dnes v jazykovém koutku vysvětlila Růžena Písková. Díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš úterní dopolední program 11 minut zbývá do půl dvanácté. Už za chviličku nabídneme další díl seriálu Tajemství technických památek a tentokrát vás zavedeme k poslední zachovalé lesní toaletě v karlovarských lázeňských lesích. Nenechte si to ujít.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: technických památek. Technických památek.
1: Tentokrát zamíříme do karlovarských lázeňských lesů. Právě tam je možné najít historickou, víc než 100 let starou lesní toaletu, kterou nechali obnovit lázeňské lesy a parky. K zařízení se vypravil redaktor Josef Šorfa.
2: Cesta k poslední dochovalé lázeňské lesní toaletě není úplně snadná. Vede z okraje Karlových Varů za lázeňským centrem od parkoviště Kome směrem na Vítkovu horu po žluté turistické trase a zároveň po vycházkové cestě číslo 15. A po necelé půl hodině cesty je třeba na odbočce u dřevěného sloupku se stříškou z téhle cesty odbočit nahoru doprava. Po levé straně v dálce prosvítají domy v Karlových Varech. Na dohled nějakých 50 metrů od té odbočky už je lázeňská toaleta vidět. Je to v podstatě luxusní kadibudka na kamenném základu.
3: Jak stará je zhruba? Konec 19. začátek 20. století, opravdu okolo toho roku 1900.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Zelená bouda, zhruba metr a půl široká a stejně tak i dlouhá, je stlučená z prken. Pod sedlovou stříškou uloženou na ozdobných trámech jakýsi pokus o výzdobu. Část prkének ve dveřích chybí. Dveře jde otevřít, stačí pootočit malé prkénko na hřebíku. Toaleta je nefunkční, byť tu zbyl pozůstatek sedátka, dokonce i se spodní částí prkénka, podepíranou zhruba 5 cm vysokým ocelovým pásem. Spodní část samotné toalety chybí, je tady vidět pouze díra v podlaze. V horní části nechybí jak vepředu, tak vzadu otvor o průměru nějakých 15 cm. Jan Charvát míní, že tohle odvětrání mohlo být dostatečné.
3: Asi tam ten smrad se moc dlouho nevyskytoval, s tím, že ale jsme přece jenom v lese, takže tam toho čerstvého vzduchu je spousta.
2: Můžu zavřít a toaletní budku obejít. Tady z té zadní části je jasné, že za tou budkou z prken, kde spáry překrývají svislé laťky, je jakási šachta. Jde o zděný základ, cihelné zdivo se z části rozpadá a je evidentní, že budku nikdo ani provizorně nevyužívá. Jak to bylo v minulosti s odklízením biologického odpadu, připomněl Jan Charvát.
3: Za kadibudkou je velká díra, k ní vedou schody, pracovník přišel a byl zaměstnán k tomu, aby kadibudky vybíral.
2: Budka je v současné době neprovozuschopná, ale to by se v budoucnu mohlo díky dotaci na obnovu lázeňských památek změnit.
3: Kdyby se to už opravovalo, stejně by se to vlastně uklízet muselo.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Lesní toaleta pod Vítkovou horou nad Karlovými Vary není žádný zázrak lázeňské architektury. To už je hezčí nedaleký skromný dřevěný přístřešek Beethovenův altán. Přesto se dá říci, že ti návštěvníci a návštěvnice lázní, kteří ji na dlouhé procházce objevili a využili, patřili v Karlových Varech k těm nejšťastnějším. Od lesní toalety v karlovarských lázeňských lesích pod Vítkovou horou, Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

V Humoriádě bude dneska nabízet scénky a ukázky ze zábavných pořadů herec, dramatik, scenárista a divadelní režisér Antonín Procházka. To bude po 16. hodině. A už za chviličku kalendárium s Petrem Jungmanem tentokrát probereme třeba brambory a také petřínskou rozhlednu. Posloucháte Rádio vašeho kraje, 11:30 a 3 minuty k tomu.

zeme zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marně.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době RDP sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všechno.

0: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. V Karlovarském kraji se už začala sklízet i pšenice a tritikále a také řepka. Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliardami. Dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. Radnice předala staveniště firmě, která postaví přístavbu se dvěma novými učebnami a zázemím. To v budoucnu poslouží i pro plánovanou tělocvičnu. Na školní část má obec schválenou dotaci, která pokryje většinu nákladů, včetně vybavení a pomůcek. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Josef Schweigl.
2: Podařilo se nám získat dotaci na přístavbu školy. Už jsme vysoutěžili a předali staveniště a v srpnu začneme stavět. Bude kolem 30 milionů. Tělocvičnu chystáme, to je teď na stavební úřadu a věříme, že do měsíce bude dokončeno stavební řízení a budeme mít povolení, budeme připraveni na následnou stavbu.
1: V Karlovarském kraji se začala sklízet kromě ozimého ječmene i ozimá pšenice a hybridní tritikále. Kombajny už vjely i do polí s řepkou. Jak vyplývá z aktuálních údajů ministerstva zemědělství, v Karlovarském kraji bylo zatím sklizeno necelých 12% obilovin a něco málo přes 14% řepky. Některé plodiny se ještě sklízet ani nezačaly. Celkově Karlovarský kraj ve sklizni tradičně pozadu. Naopak na jižní Moravě už sklizeň pomalu končí. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale i dnes v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily přes 70 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě, poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí šestým dnem. Sport. V Memphisu prohrála tenistka Linda Fruvirtová v prvním kole s Ruskou Zacharovovou a to 0-2 na sety. Česká hráčka tak už skoro půl roku čeká na vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA. Na turnaj se představí ještě Daria Vidmanová. A to v noci proti Španělce Basolsové. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne se oblaha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby jeho zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici v Jesenici u Chebu havaroval cyklista. Na místě jsou záchranáři a policisté.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: 4 minuty po 12. hodině na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary po zprávách s Matějem Štechem začíná hodina písniček pro vás a na vaše přání, tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Připomínám, že k dispozici máte jako vždy také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak pro kontakt samozřejmě využijte způsob, který chcete vy. Také tu písničku, kterou máte rádi, teď už vám hraje jedna od Radka Tomáška. Jmenuje se Žádná jiná. Občas máme takovou tu svoji vyvolenou. Třeba máte tu vyvolenou i vedle sebe, co se týče vaší partnerky nebo vašeho partnera. Tak mu pojďte zahrát, pojďte jí zahrát, ať jí uděláte radost nebo jemu. Z lásky nebo jen tak pro dobrou náladu. Hezký úterní den vám přeje Zlata Kinská. Volejte, pište, přejte si a já už nechám hrát hudbu.

písničkách pro vás bych ráda teď splnila hudební přání naší posluchačce paní Helence Schodova. Dobrý den, milá rádio, prosím o zahrání písničky Amore mio od Bruna Ferrara pro naši babičku paní Helenku Schodova. Předem moc děkuji a přeji krásný den i vám všem posluchačům. My vám děkujeme za písničku, kterou jste si napsali. Zkoušela jsem ji vybrat už i včera. Bohužel jsme ji nenašli, ale věřím, že se bude líbit tato. Imagine Dragons, protože paní Helena Schodová má ráda Imagine Dragons tuto skupinu a často si píše i o tuto písničku. Tak doufám, že to bude dobrá varianta.

0: Písnička, která zamířila naší posluchačce paní Helence Dochodová. Teď už budeme opět plnit další přání komu z vás a je to Monika Schodová. Hezký den.
1: Přeji krásné poledne vám do studia a všem posluchačům. A já mám písničku, bych si přála, je to od kapely 0609, kterou znají hlavně Ašáci a Chebáci. A písnička by se jmenovala Šálek tvrdý pravdy, nebo někdy se uvádí hořký pravdy. A je to proto, že její bubeník Míra Všetečka dneska slaví narozeniny a já jsem, když jsem mu přála, tak jsem mu slíbila, že mu nechám zahrát. A je to taky, protože dneska odpolední host bude, ve vašem studiu bude jeho syn Petr, který je ředitel.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary jdeme plnit do třetice přání do Chodova. Na telefonu čeká paní Miloslava z Chodova. Hezký den.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. Já bych tuto, nebo jak jsme se domluvili, písničku chtěla popřát paní Inge Vynikalový do Božičan, která dnes slaví své narozeniny. Inge, my už jsme spolu mluvili, popřála jsem ti, ale takhle ti plním, jak ty máš ráda tvýho oblíbeného zpěváka. Nechala jsem to na paní redaktorce, tak si to pěkně užij, pěkně oslav s tvojí rodinou a tento hudební dárek přijmi od mý rodiny a myslím, že i od tvý. A vám, paní redaktorko, moc krát děkuji.
0: Za málo z radostí, přejeme vše nejlepší, vám přejeme krásný den, opět s vámi někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jedna jediná, o ní zpíval právě teď Robbie Williams na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vy určitě máte také tu svoji milovanou jednu jedinou. Taky pojďte od nás nechat zahrát nějakou hezkou oblíbenou písničku. Stačí zavolat do studia na číslo 221 55 37 37 a hezky pěkně to spolu se mnou vyřídit ve vysílání. A nebo to klidně nechte na nás. studio.vary@rozhlas.cz, to je náš e-mail sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Dnes 28. července má svátek Viktor a Alina, tak nositelům těchto jmen přejeme vše nejlepší, stejně taky vám všem dnešním oslavencům. A dnes se také slaví Světový den ochrany přírody, který se klade za cíl vytvořit povědomí o nutnosti chránit životní prostředí, přírodní zdroje, rostliny a zvířata, kterým hrozí vyhnutí. A tak se teď bude hodit zařadit písničku na přání Lenky Kozlové z Karlových Varů, která posílá písničku své ségře Peťule s přáním hezkého dne jen tak pro radost, oblíbeného zpěváka Pokáče a jeho V lese.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak to byla písnička V lese a Pokáč na přání našich posluchaček. Přejeme jim krásný den. Teď budeme plnit přání Josefovi z Horního Slavkova. Hezký den i vám.
2: Dobrý den, já vás zdravím Zlatuško do vašeho rádia bezvadného. A dneska prostě je takový napůl něco chvíli, hezký chvilku, to vlastně nefouká to jak včera, tak je to dobrý. A dáme si dneska katapult a vlaky v hlavě, ať se taky trošku rozproudíme, ať nejsme tak líní, no. A jinak vám přeju všechno nej a přeju to Standovi do Dolců, Hanzimu do Němec, Jardovi do Horanic, sestám a vám taky hlavně, vašemu kolektivu, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
1: Také se budeme těšit na slyšenou. A máte pravdu, když je ten den takový trochu na půl, tak se člověku moc do ničeho nechce. Ale my to společně dáme, jdeme na to, vlaky v hlavě, skupina Katapult na Českém rozhlase Karlovy Vary. Krásný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Berta Flek na Českém rozhlase Karlovy Vary, jdeme plnit další přání. Milé rádio, zdravím vás všechny ve studiu a všechny posluchače. Jsou prázdniny, čas rychle utíká a pokud někdo ze školáků právě teď zaslechne písničky na přání, tak je všechny moc zdravím. Zdravím písničkou také Maximiliana s Natálkou a Kristiana a přeji jim samé fajn prázdninové zážitky. Ze severu přeje hezký den vaše věrná posluchačka. Písničku nechám na vás, děkuji. Tak já jsem vybrala, když už školákům, tak 1+1. Ať to nezapomeneme přes prázdniny. Rede Kirken a Michal Hruza. Krásný den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byla Lady Gaga a Bruno Mars na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už Olga ze Žadce. Hezký den, Olgo.
1: Krásný den, takže opět na svým místě. Zdravím vás do rádia, zdravím posluchače. A vybrala jsem si písničku pro Aničku, která na mě nezapomíná. Zdraví mě, oslavila určitě v neděli svůj svátek, takže já jí k tomu přidám takovou hezkou spálenou písničku. Jmenuje se to Povadí. Je to písnička mýho mládí, je taková veselá. Tak jí snad potěší. A všem ostatním přeju moc, moc hezký den.
0: My vám taky.
1: Vám,
0: já mám na vás takový dotaz. Byla jste se někdy v tom Žadci podívat? Máte vůbec čas se tam porozhlídnout?
1: Jo, chodím po náměstí, chodím po Dloubím, koukám, kde co vyměnili, který obchůdek je jinde, kde všechno, co je. Pak se chodí po schůdkách dolů, takovou ulicí, pak jsem byla za kostelem, před kostelem, byla jsem se podívat na nejmenší, oni říkají asi, že to je nejmenší chmelnice u nás.
0: Nejmenší chmelnička? Nejmenší chmelnička na světě. Já jsem se totiž dočetla, že tam je hrob nejstaršího pivaře, nejmenší chmelnička na světě a také chmelový orloj. Teď už tam máme trošku vazbu, taky kromě toho, že nás zdravíte z nádraží. Tak já už pustím písničku, která letí pro Aničku. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: zaží.
1: Tak to byl Petr Spálený na přání Olgy ze Žadce a právě teď už na telefonu čeká náš další posluchač a tím je Pavel z Mariánek. I vám přeje hezký den.
2: Dobrý den, paní rektorko, zdravím vás, všechny posluchače rádia Karlovy Vary a prosím zahrát písničku od skupiny Pink Floyd, Money, a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Děkuji a přeji všem krásný slunečný den.
1: I my vám oběma krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

To byla písnička Money Pink Floyd na Českém rozhlase Karlovy Vary, kterou dnes vybral na přání Měl po vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary poslal své přítelkyni Janě Pavel z Mariánek. Moc je oba zdravím, já za malou chvíli splním úplně poslední přání, ale připomenu vám, co vás za malou chvíli čeká. Přesně za 5 minut to budou další zprávy s Matějem Štechem, který vám také přinese i předpověď, tu nejčerstvější pro dnešní odpoledne a večer. No a po té 13. hodině hned po zprávách vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude herec Miroslav Hanuš. Tak příjemný poslech a poslední písnička od Eda Sheerana, o kterého si dnes napsala Silva z Prahy. Písničku posílá všem Viktorům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám, posluchačům, nám do rádia a moc nás všechny zdraví a přeje hezký den. Silvo, i my vám.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Město Teplá na Chebsku opravuje silniční most. Jáchymov na Karlovarsku se připravuje na slavnosti města. Letos budou dvoudenní. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Teplá u Mariánských lázní pokračuje v rekonstrukci propustku, který leží na silnici mezi městem a nedalekým klášterem. Vybraná firma právě staví železobetonové vzpěry budoucí mostní konstrukce. Město za práce zaplatí téměř 9 milionů korun. Dokončit je chce letos v říjnu, říká nezávislý místostarosta Martin Klepal z ODS.
2: Tuto opravu jsme původně plánovali v následných letech, ale vzhledem k tomu, že Karlovarský kraj chystá opravu mostu mezi Teplou a Klášterem na té hlavní silnici, aby byla možná objízdná trasa po tom našem havarijním propustku, tak tuto stavbu realizujeme letos.
0: Jáchymov na Karlovarsku se chystá na jednu z největších letošních akcí slavnosti města. Nabídnou 2 dny plné zážitků hudby i historie. Jejich součástí bude i druhý ročník Street Food Festivalu. A jak prozradila místostarostka Jáchymova Lada Baranek z KDU-ČSL, chybět nebudou ani vzácní hosté.
3: Je to vlastně den, kdy se to město chce ukázat ve své kráse, v tom, co všechno umíme, ale je to také, kdy si připomínáme naše tradice a naší historii. Jsem moc ráda, že na naše slavnosti už tradičně jezdí i zástupci rodu Šliků. Loni jsme tam měli Margaretu, ale to jsem také ráda, že opět můžeme přivítat zástupce rodiny Šliků, paní Ritu Šlikovou s rodinou.
0: Slavnosti města Jáchymov se uskuteční o víkendu 15. a 16. srpna. Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos Finsku, Estonsku, Lotyšsku i Litvě stalo. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak pak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně.
4: Sport.
0: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rallye.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda cyklisty na silnici v Jesenici u Chebu by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Itálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že? Tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že? Je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád, a to byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to,

0: každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Čaj už jsem vypil a to je naší písničku 100x.

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak

0: Ja som tam hral, áno, hral som tam i se svojí profesorkou Reginou Rázlovou. Dnes ešte zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No, a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
0: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šli jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
0: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
0: tak
1: přístup?
0: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. Ano, i o tom budeme mluvit.
0: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Korejs
1: je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje, no a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá, není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů, nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místo předsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Politické strany v Karlovarském kraji už začaly podávat kandidátky do voleb. V Chebu modernizují křižovatky, práce za 70 milionů korun skončí za 3 roky. Do Česka se vrátí tropy. Zítra čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Strany, hnutí a sdružení v Karlovarském kraji už začaly podávat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Zatím jich na registrační úřady přišly desítky, ale čas na podání je ještě týden, do 4. srpna. O křesla v zastupitelstvech ve větších městech se podle zjištění ČTK budou ucházet i nové subjekty a koalice. Magistrát Karlových Varů, který registruje kandidátky v celém správním obvodu, jich měl dnes podaných už 10, z toho jedna byla přímo pro město Karlovy Vary. V Sokolově došlo zatím na úřad 15 kandidátů. Dvě z nich pro komunální volby v Sokolově. V Chebu začala modernizace křižovatek. Týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají taky samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
3: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
2: Za modernizaci křižovatek zaplatí město zhruba 70 milionů korun. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují asi další 4 000 lidí. Celkem už úřady nařídili přesun více než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až k 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požárů.
4: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
5: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
4: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferre, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 000 lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henry Pettnem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné Běloruska Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 8. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v ulici Západní u křižovatky s ulicí doktora Engla havarovala 2 osobní auta. Na vozovku unikly provozní kapaliny. A na silnici 6 mezi Bochovem a Herstošicemi na Karlovarsku probíhají práce údržby. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak jste slyšeli další čerstvé zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. 14 hodin a 5 minut začíná úterní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 28. července. No a už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. Těšte se na další zámecké léto s Františkem Kinským. Také vás naučíme péct jeden výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tuhle pochoutku tentokrát upeče po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. A my pro vás máme po svém připravené písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková, Hanka Zagorová, za mnou chvíli třeba také skupina Ten Čarp a Petr Muk. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Každý den s námi během letních prázdnin můžete navštěvovat naše krásné zámky. Poznáváme je s Františkem Kinským. Kam se zámecké léto vypraví tentokrát, se právě teď dozvíte.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy,

0: druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
1: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
0: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
1: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
0: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Festival venkovních her dnes pořádá Městská knihovna v Ostrově v parku u knihovny. Až do 18 hodin je možné si zahrát třeba petank, kroket, hukbruč, švédské šachy, venkovní člověče nezlob se a další hry. Jak se říká, kdo si hraje nezlobí, ale to je ideální čas na hraní, tak určitě vyražte. Komorní koncert nazvaný Hudba mezi obrazy má od 19.30 na programu Karlovarská galerie Jindra Husáriková. Koncert připravila česká violová virtuózka Jitka Hosprová a renomovaný italský houslový pedagog Maurizio Schiaretta, kteří do Karlových Varů přivážejí nejnadanější mladé houslisty z mezinárodních mistrovských kurzů. Lokeckým amfiteátrem bude od 20 hodin znít hudba kapely Queen Revival, a to díky právě kapele Queenie, která vám zahraje a také udělá skvělé show. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je na místě také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená právě se jménem jejího tvůrce. V Sokolovském zámku vás může aktuálně zaujmout výstava s názvem Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, která se ve městě konala v letech 1973 až 1988 a ve své době to byl nejvýznamnější kulturní festival. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, které vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takové krásné díla zamrzlá v čase. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miro Švolíka, nazvaný Dobrodružství z fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. No a co naše hudební vlna? Jak to vypadá? Tak třeba skupina Elán právě teď, za malou chvíli Jana Kratochvílová, pak třeba Jirka Korn, nebo Chrysra, Luceka Vondráčková, Josef Wagner a tak dále. Máte se opět na co těšit, zůstaňte s námi a za malou chvíli něco dobrého upečeme.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo tehdy o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšela z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď společně dělat cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou připomínám soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně tentokrát nedělají znovu naše posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naděja Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal. Pojďme si poslechnout.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: Opravdu krásná práce. Mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz nebo na stránku www.pochoutkovirok.cz, kde najdete tento úžasný recept na piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí. No a pak, že ovoce nejde se sněhem dohromady. Je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Tentokrát půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se se svým vylepšením pro vás je připraví tentokrát šéfkuchař Jaroslav Sapík. Tak pečte s námi, vařte s námi a soutěžte s námi.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas 14 hodin 52,5 minuty a právě teď v tomto čase s námi můžete nakupovat a prodávat. Tak volejte do studia 221 55 37 37, jestli jste připraveni, já určitě ano, a zvedám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den, prosím vás, já bych prodala kolo pánské černé barvy. Je to nevhodný dárek, dále bych prodala gramofonové desky, celou sbírku a koupila bych prostě zámkovou dlažbu, ale starší, dojela bych sem si kamkoliv. Je to na plzeňském čísle 721, 761, 834, znovu opakuji kontakt, 721, 761, 834. Děkuji moc a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: My také děkujeme. Naslyšenou. Pěkný den. Ve vysílání společně s námi další inzerent. I vám přeji pěkný den. Vítejte.
4: Já vám přeji taky pěkný den. Tady posluchač z Přeštická. Já bych měl zájem koupit Pioníra Java 550 nebo Java 555, takzvaný Pares. Dobře ho zaplatím. Dojedu si dost daleko a jsem z Přeštická.
2: Tak budeme potřebovat teď telefon na vás.
4: Ano, 377 986 047.
2: Tak já telefon zopakuji, prosím o kontrolu. 377 986 047.
4: Díky moc.
2: Tak zdravíme na Přeštickou z Karlovarska, mějte se hezky, naslyšenou, hezký den. Společně s námi ve vysílání další inzerent, nebo možná inzerentka, uslyšíme, hezký den i vám.
5: Dobrý den, tady Eva z Nové Role a prodala bych bazénovou filtraci.
2: Evi, já vás poprosím, slumte si maličko rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu a můžete pokračovat.
5: Bazénovou filtraci prodám, pískovou bazénovou filtraci. A telefon 775 360 811.
2: Tak, já telefon mám zapsaný, zopakuji, kontrolujte mě prosím pěkně, 775 360 811.
5: Ano, v pořádku.
2: A ještě místo, odkud voláte.
5: Nová Role.
2: Nová Role, paráda, mám to všechno poznamenané. Pro případ, kdyby naši posluchači potřebovali, tak volají 775 360 811. Děkujeme za nabídku. Krásný den, naslyšenou.
5: Naschledanou.
2: Pokud byste si nestihli poznamenat, vůbec nevadí, mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz. Tam je sekce audioarchiv, na tu kliknete, pak si najdete patřičný čas, vrátíte si přesně ten čas naší rozhlasové tržnice a můžete si v klidu doma poznamenat, co naši posluchači nabízeli, jaký měli telefon a z jakého místa volali. Tak držím palce, aby se našim inzerentům podařilo prodat nebo sehnat. No a samozřejmě připojte se k nám. Je tu pro vás Český rozhlas Karlovy Vary za malou chvíli s další porcí čerstvých zpráv s Matějem Štechem. Příjemný poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Elektromobilisté v Karlovarském kraji dobíjejí víc. Síť ČES hlásí nárůst odběru o 19% oproti minulému roku. V Kinšperku na Sokolovsku pokračuje rekonstrukce předmostí betonového mostu. V Česku v prvním pololetí stoupla transitní migrace, nejčastěji šlo o Rusy. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlovarském kraji roste využívání veřejných dobíjecích stanic. Síť ČES zaznamenala v prvním pololetí meziroční nárůst odběru elektřiny o více než 19% více než minulý rok. Nejvíc energie odebrali řidiči v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Pokračuje mluvčí ČES pro západní Čechy Karel Samec.
3: Za prvních 6 měsíců letošního roku vedly ve spotřebě zejména stanice v Karlových Varech, kde odběr překročil 70 tisíc kWh. Pozadu nezůstaly ani Mariánské Lázně s 50 tisíci kWh. Zelenou elektřinu v objemu 22 tisíc kWh čerpali zákazníci také pod Klínovcem v Božím daru.
2: V Kinšperku na Sokolovsku stavební firmy dokončily betonáž nového předmostí kryté zastřešené lávky. Práce na opravách přemostění za 24 milionů korun měly skončit v červnu. Termín ale stavbaři posunuli o 30 až 50 dní kvůli nepříznivému počasí na začátku roku. Vyplývá to z vyjádření zástupců města na sociálních sítích. Podle nezávislého starosty Marka Matouška je cílem úprav zachovat unikátní vzhled zastřešené lávky a zlepšit bezpečnost cyklistů i chodců.
4: Samozřejmě to betonové předmostí bude tenké, tak aby to vyzdvihlo tu dřevěnou lávku, ten technický klenot. Celý projekt se tak jakoby zaměřoval na bezpečnost cyklistů, takže bude širší i samotné moderní veřejné osvětlení, které bude zabudované do zábradlí, tak aby to bylo osvětleno dostatečně.
2: Na základovou patku a nové schodiště lávky pro pěší stavbaři použili celkem 90 metrů krychlových betonu, které jsou vystužené 10 tunami železných armatur. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
5: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut, arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 8. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta havarovala v ulici doktora Engla u křižovatky se Západní v Karlových Varech. Na vozovku unikly provozní kapaliny, jsou tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další zprávy a Matěj Štech na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je 15 hodin a 5 minut, pokračuje úterní dobré odpoledne s datem 28. července a já vám přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Zříceně na zámku v Podhradí u Aše se opět promění v galerii pod širým nebem, kde se umění setkává s přírodou. Land Art není ale jediná akce, kterou v Aši můžete letos v létě navštívit. Co dalšího vás čeká, vám řeknou naši dnešní hosté, kterými za malou chvíli budou ředitel Ašského kulturního centra Laritma Petr Všetečka a spolupořadatel akce Land Art Podhradí Jan Milt. No a na Chebsku pak ještě v této hodině zůstaneme. Cheb totiž začal s modernizací křižovatek. Po dokončení prací bude provoz plynulejší a bezpečnější. Podrobnější informace uslyšíte pár minut po půl čtvrté. Tak klidné odpoledne a nezapomeňte, že v této hodině budeme soutěžit.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská. Zase

0: Karel Gott a Darina Rolincová na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Land Art, Ašské letní slavnosti, Malý pivní festival nebo stand-up komedy. Tak to jsou akce, které letos v létě čekají nejen na Ašáky, srdečně jste zváni i vy z ostatních míst našeho regionu. Na co se můžete těšit v rámci těchto akcí, vám poví náš dnešní host, kterým je ředitel Ašského kulturního centra Laritma Petr Všetečka. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A spolu s ním dnes přišel do studia také Jan Milt, spolupořadatel akce Land Art Podhradí. Já vám přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Pánové, vítejte. Přišli jste s několika pozvánkami. Začněme tou datumově nejbližší akcí a tou je Land Art. Tak pojďme se vysvětlit projekt Land Art, pojem, co to je, co mohou naši posluchači si pod tím vším představit.
2: Tak jak ten název napovídá, Land Art má nějaký, je to umění, který má nějakou návaznost na tu krajinu jednak a je tam potom to umění. Je to poměrně široký téma, ale vlastně jde tam hlavně o to, aby jsme opravdu jakoby jednak tvořili v té krajině, může to být trochu klasický sochařství, ale zároveň i ten materiál a nějaký jako přizpůsobení se tomu místu je hodně důležitý.
0: Kdy a jak vznikla myšlenka uspořádat Land Art, tedy správně, právě v Podhradí a kdo stojí za tímto projektem?
1: Tak já už, když jsem se hlásil do kulturního centra Laritma jako ředitel, tak jsem měl představu, že bych chtěl dělat takové atypické umělecké akce, možná pro někoho alternativní. No a minulý rok jsem se shodou okolností ocitl na Višňovce, kousek od Plzně v takovém ovocném sadu, kde právě Honza pořádal malý Land Artový festival se svými přáteli.

0: Zvu všechny na sobotu, na odpoledne do Podhradí u Aše, do zříceniny zámku Neuberg.
1: Teď se obrátím s otázkou na vás, Jane. Kdo všechno se této akce účastní a jakým způsobem celý týden probíhá tedy?
2: Tak my máme vlastně šest účastníků, šest autorů. Máme to v podstatě tak trochu rozdělené, půlku, tři máme klasický jako sochaře, klasický umělce, tři jsme jako floristé, máme tam vlastně hodně plzeňský umělce, máme tam Josefa Sedláka, který je vlastně poměrně už etablovaný výtvarník a sochař, vlastně vyučujícího ze Sutnarky Benedikta Tolara, který bych řekl je jako už velmi známý jméno, a máme tam i třeba Josefa Hakla, který je zase naopak jako čerstvý absolvent a jako takový velice, řekl, mladý nadějný tvůr. Z té floristické části vlastně znám já. Máme tam Lucii Kulmanovou, která jako dělá třeba hodně jako floristiku pro vlastně filmové produkce velký. A Tamáše Víga, který je vlastně původně Maďar, ale dneska vlastně třeba učí na fakultě, zahradnické fakultě v Lednici, a tak jako velice dobrý florista, který prostě jezdí hodnotit mezinárodní soutěže.
1: Jak už jste naznačil, prozradil, vy sám letos budete také tvořit. Co vás přivedlo k umění?
2: Je to tak, že já vlastně dělám, jakoby živím se komerční floristikou, ale zároveň mi pořád jako láká trochu ta tvorba, prostě tvořit tak jako pro tu tvorbu, nejenom pro ty peníze prostě, ale užít se jakoby opravdu jakoby tu uměleckou část, no, toho řemesla.
1: Abychom si udělali trochu představu, řekněte nám, jak dlouho vznikají díla a z jakých třeba materiálů?
2: Tak my máme vlastně na tu tvorbu, kterou máme v plánu, máme ten týden, vlastně včera jsme začali, do soboty by se měly být hotovo, a materiály jsou to, co vlastně jako k tomu Land Artu patří, vlastně to sbírání v tom místě a hodně jakoby ty lokální materiály, s kterých budeme pracovat.
1: Teď se obrátím zase s otázkou na vás, Petře, co návštěvníci během akce všechno uvidí a zažijí, protože to není jenom o výstavě, o umění, jaký bude doprovodný program?
0: Ten jsme se snažili udělat také bohatý, aby si na své přišli třeba i děti nebo dospělí, takže už ve 3 odpoledne startujeme zámecký jarmark. Jsou takhle pojmenovány trhy nějakých řemeslných výrobků a místních výrobců podnikatelů. Bude tam něco dobrého k jídlu, k pití. V 6 hodin potom bude komentovaná prohlídka těch land artových děl. To si myslím, že bude zajímavá část, kdy prostě ty lidé, kteří přijdou, tak půjdou s těmi autory a ty budou vysvětlovat ty jejich pohnutky a to, co vůbec vytvořili. Máme pozvané 2 tanečnice z Karlových Varů, Markétu Kutnerovou a Zdenu Nohajlovou, které se věnují site-specific představením. Takže i na tom místě už se byli podívat a budu tam mít taneční vystoupení. Máme tam výstavu místních fotografů, 7 zajímavých, takže i jsme zabrusili do jiného uměleckého žánru. Vystoupí tam duo původně také z Karlových Varů, Crossroad Bros, kteří tam zahrají bluesová, jazzová, rock'n'rollová díla světová, a na večer se pokusíme představit ten Land Art ještě v jiném světle a budeme mít světelnou instalaci, ta díla nasvítíme a myslím si, že to zase dostane jiný rozměr.
1: Tak bude vypadat doprovodný program projektu Land Art, jak řekl ředitel Ašského kulturního centra Laritma Petr Všetečka, se kterým je dnes ve studiu také Jan Milt, spolupořadatel akce Land Art v Podhradí. Zůstaňte s námi.

0: Zřícení na zámku v Podhradí u Aše se opět promění v galerii pod širým nebem, kde se umění setkává s přírodou. Land Art není ale jediná akce, kterou v Aši můžete navštívit. Co dalšího vás čeká, si povíme právě teď. Našimi hosty jsou ve studiu stále ředitel Ašského kulturního centra Laritma Petr Všetečka a s ním ve studiu zůstává Jan Milt, spolupořadatel akce Land Art v Podhradí. Kulturní centrum Laritma je dlouhodobým místem, kde v Aši vzniká řada kulturních projektů a akcí. Jedním z vrcholů roku jsou bezesporu ašské slavnosti, které patří mezi nejvýznamnější kulturní akce města. Petře, jaká je jejich historie a tradice, řekněte?
1: Tak ašské slavnosti se začaly konat třeba před 20 lety někde v centru města na náměstí, ale nebyly tam ideální podmínky, prostor, zázemí. A tak po vybudování sportoviště na vrchu Háj se přesunuli tam. Tam se koná podle mě třeba 13. ročník těchto slavností. Je to velice oblíbený areál, kam lidé chodí sportovat, odpočívat. Je tam nádherná rozhledna na vrchu Háj, kamenná. A je to prostě areál, kde se přes léto potká spoustu lidí, rodin, kam přijedou i turisté z celého Karlovarského kraje, aby si užili společný čas, pěknou zábavu, dobré jídlo, dobré pití.
0: Kdy a kde přesně se letos slavnosti uskuteční a jak bude vypadat jejich program?
1: Ašské slavnosti se konají už 15. srpna v sobotu. Každý rok se to děje v polovině srpna a program si myslím, že je letos zase velice kvalitní. Přijede nám oblíbený písničkář Pokáč, kterého asi nemusím představovat posluchačům rádií. Přijede za mě jedna z mých nejoblíbenějších zpěvaček českých Anna K. Přijede Marpo, který jako známý rapper trošičku ukročil, udělal country rockovou desku. Dopoledne od 11 hodin už tam budou vystupovat Lollipops, vlastně taková dívčí kapela oblíbená u dětského publika. A na večer zase máme připravený AC/DC Revival ze Slovenska, jedno z nejkvalitnějších v Evropě za mě. Bude tam k tomu hromada atrakcí, stánku, sídle, máme zajištěné parkování na louce hlídané, takže každý si přijde na své.
0: Ale není to jediná akce, kterou byste rád zmínil a na kterou byste pozval naše posluchače. Vy toho pořádáte s Laritmou opravdu hodně. Tak co dalšího letos v létě u vás můžeme navštívit?
1: Tak už je zmíněný Land Art, ale po slavnostech zůstáváme venku, rádi pořádáme od jara do podzimu akce venku, takže v Sadech míru, v centrálním parku města pořádáme další malý pivní festival, už jsme jich letos několik udělali, je to takové spojení vždycky menších kapel, nějakého lokálního pivovaru, který přijede a představuje jejich pivo, mluví o tom a k tomu nějaké grillované speciality, tam je vstup zdarma, tak je to taková malá příjemná akce. Na konec srpna na 29.8. chystáme Na stojáka, oblíbenou stand-up comedy show se třemi velkými jmény. Všechny tyto akce jsou v předprodeji, když nejsou zadarmo, včetně slavností, takže vzhůru na web Laritmy a kupujte lístky. No a potom na podzim blízký už chystáme zase řadu akcí dovnitř do Laritmy. Jsou to punkové akce, metalové akce, je to řada divadel s velkými jmény a herci. Je to hodně.
0: Tak se máme na co těšit. Určitě vás, milí posluchači, budeme v rámci našeho vysílání také zvát. Když by se někdo nestihl přijet podívat teď na tu nejbližší akci v sobotu, to znamená na Land Art, díla v krajině, jestli dobře vím, budou chvíli k vidění. Jak dlouho?
2: Tak velice záleží na tom, co si konkrétní tvůrce zvolí za techniku a materiál, ale počítáme, že dokud vlastně díla budou plnit nějakou estetickou funkci, jak určitě v areálu Podhradí zůstanou, ale máme zároveň v plánu dělat i fotografie a nějakou dokumentaci, takže určitě se výstupy z naší tvorby dostanou k veřejnosti i takhle.
0: Jaké máte plány do budoucna s touto akcí dál? Kam byste ji chtěli posunout?
2: Vlastně plány jsou, rádi bychom, kdyby se to ujalo a vlastně mohli bychom pravidelně pořádat třeba i na různých místech v republice a samozřejmě bychom se moc rádi třeba někdy vrátili i sem, protože zatím nás jako zázemí a to i to místo, v kterém jako tvoříme, nadchly.
0: Co vás nadchlo nejvíce, co vás na této akci baví nejvíce a proč si podle vás lidé tuto akci nemají nechat ujít?
2: Mě baví rozhodně ta kombinace, jednak si myslím, že máme skvělý tvůrce a máme právě ten krásný areál té zříceniny v Podhradí a vlastně to, že tam jako my tam budeme přinášet nějaký nový kontext a novou náplň toho areálu, což si myslím, že je skvělý a že to určitě bez toho zavidění.
0: Ještě nám na závěr, pánové, řekněte, kde najdou naši posluchači informace jako této akci, tak o všech, o kterých dnes byla řeč. Petře, obratím se asi na vás. Mm-hmm.
1: Nejjednodušší bude asi hledat souhrnné informace na webu kulturního centra laritma.cz. Tam je program a tam se dozví všechno podstatné. Fungují nám samozřejmě sociální sítě. Jsme jako Laritma jak na Facebooku, tam máme vytvořené události k jednotlivým akcím, tak i na Instagramu.
0: A nebo na našem webu varit.rozhlas.cz. Pánové, děkujeme vám za váš čas, za pozvánky. Držíme palce, ať se všechny akce vydaří, ať máte spoustu návštěvníků. Mezi nimiž budou určitě naši posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary. Našimi hosty byl dnes ředitel Ašského kulturního centra Laritma Petr Všetečka. Děkuji.
1: Já mu děkuji za pozvání.
0: A s ním ve studiu dnes také Jan Milt, spolupořadatel akce Land Art Podhradí. Děkuji vám.
2: Děkuji a na viděnou.
0: Naslyšenou.

Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Plynulejší i bezpečnější provoz mají zajistit aktuálně křižovatky v Chebu. Jejich modernizace právě začala. Reagovat by měly například na množství aut, ale i průjezd třeba složek integrovaného záchranného systému. Město má v plánu opravit celkem 18 míst. Někde budou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen instalace nových technologií.
1: Ještě nám tady zůstala jedna závadička, ji musíme odstranit, no. Se zmáčkne to tlačítko ze spoda, tak aby nám to
2: dodrželo.
1: Aby to klepalo 2 minuty, no.
3: A teď to zapojujete, nebo teď to budete zkoušet?
4: Teď to zapojujeme.
3: Miloš Jance z firmy, která tady právě tu elektroniku má na starosti.
4: Když si nevědomí namáčkne na tlačítku nárok na to, aby se rozklepaly klepátka pro nevědomí.
3: Aby mohl přejít silnici.
4: Aby mohl přejít silnici.
5: Nacvaknu a uklidím ty drátky.
3: To znamená, že teď už by vlastně to tlačítko mělo 2 minuty být slyšet ten zvuk, který povoluje přechod silnice.
5: Nebo i zakazuje.
3: Martin Trnka z odboru informatiky městského úřadu v Chebu. Teď tady stojíme na křižovatce ulic Žižkova a Dukelská. Je to jedna z prvních křižovatek, která už prošla modernizací. Pojďme říct z té technické stránky, co tady všechno vlastně je nového.
6: Křižovatky do budoucna, stejně jako už tato, budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu. Budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovali provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešení bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: A co se týče teď právě toho systému na přecházení silnice, tak ten se teď dokončuje, bude se kontrolovat tak, aby fungoval, protože zatím ještě přece jenom nějaké chybičky tam jsou.
6: Je to potřeba ještě odladit a díky této informaci, tak můžeme tuto informaci předat i tyfloservisu a dalším, že budou tady nová zařízení, které jim popíšeme a bude to pro ně jednodušší.
3: A co se týče té křižovatky jako takové, bude uspůsobena i množství aut? To znamená, pokud se začnou auta štosovat, je možné, že se ta křižovatka přepojí jinak?
6: Ano, do budoucna zcela určitě. Ta křižovatka bude napojena na centrální ústřednu, která dokáže potom i ten provoz řídit v rámci celého Chebu. Po dokončení všech plánovaných akcí, které u těch křižovatek máme, tak tam bude vlastně i preferenční jízda, takzvaná třeba preference pro IZS, a je to všechno na potom napojení do té ústředny a do veškerých těch akcí, až se udělají všechny křižovatky.
3: Místo starosta Chebu Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj. Proč jste se rozhodli k té modernizaci?
7: Reagujeme na nárůst dopravy. Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a ty trasy už jsou dlouhodobě dány. Tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů.
3: Práce jsou rozdělené do etap?
7: Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
3: Město za modernizaci křižovatek zaplatí zhruba 70 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: A je tu odpolední soutěž. Právě teď volejte do studia, pokud s námi chcete vyhrát vstupenky za kulturou 221 55 37 37. Dvě vstupenky na historicky první ročník festivalu s názvem Zajíc Fest, den plný hudby, dobrého piva a letní festivalové atmosféry, proběhne v sobotu 1. srpna od 14 hodin u Kinčperského pivovaru v Kinčperku nad Ohří. V programu vystoupí například kapely Bankrot, Devátá planeta, Vostrej nebo zpěvák Petr Hodek. Hodnota výhry je 600 korun, tak volejte 221 55 37 37. A já se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou teď na telefonu. Hezký den.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak nám volá a odkud?
1: Marie ze Sokolova.
0: Marie, krásný den. Posloucháte dnes odpoledne? Celé no, dobré odpoledne.
1: Dneska jsem neposlouchala.
0: Neposlouchala?
1: Co tam máte za otázku? Dneska jsem byla venku, protože mi přijel vnuk.
0: Byla jste venku. Dobře. A před malou chvílí jste poslouchala?
1: Jo.
0: Dobře, tak já dám jinou zkoušku poslechu tedy. Kdo vám zpíval těsně před soutěží? Čí to byl hlas?
1: Tak to taky nevím.
0: Nevíte? Ten hlas
1: nemáte
0: je...
1: Nemáte možnosti.
0: Ne. Já jsem původně měla jinou otázku, ale vzhledem k tomu, že jste neposlouchala, tak bych vás asi zbytečně trápila. Chtěla jsem vám teda to zjednodušit. A ten hlas, který zazněl před malou chvílí, je chronicky známý, takže možnosti je dávat nebudu. Maruško, někdy příště. Naslyšenou dávám příležitost někomu jinému, kdo už je teď se mnou na telefonu a doufám, že to uhádne. Hezký den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Přesně tak. A vy vyrážíte na festival Zajíc Fest. Užijte si to, zůstaňte mi na telefonu. Krásný den, gratuluji za nás všechny. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ještě jednu noc a skupina Jelen na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jestli jste někdo z vás posluchačů v regionu na dovolené aktuálně nebo v Lázních a máte před sebou také ještě jednu noc, tak my vám řekneme, jaká bude s ohledem na počasí, a to v předpovědi v dalších zprávách už za 4,5 minuty s Matějem Štechem. Po 16. hodině vás budeme bavit, čeká vás Humoriáda dnes s Antonínem Procházkou a Pavlem Kučerou. Zlatakinská vám přeje hezký zbytek dne za celý náš vysílací tým. Zítra se opět budu s vámi těšit na slyšenou.
1: Ahoj, rádio! Co je to hmoždinka?
2: Jako na práci něco?
3: Prádlo.
4: Že něco chceš zavrtat?
5: Že to je zvíře nějaký?
6: Že je to hodně gumový?
7: Taková ta věc, když se udělá díra do zdi, tak tam se dá hmoždinka a do toho teprve ten hřebík.
8: Druh koření.
9: Že tím něco čistíte?
10: Houba na talíře.
11: Pohmožděnej sval.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Lávka na meandru v Karlových Varech je opět otevřena. Plesná u Chebu začala s přípravami na stavbu bytového domu. Armáda počítá s výdaji na 2% HDP. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Lávka na meandru v Karlových Varech je opět v provozu. Oprava hydroizolace na lávce je hotová a spojnice areálu s páteřní cyklostezkou Ohře je opět průjezdná. Jak informuje město na webových stránkách, díky příznivým povětrnostním podmínkám práce skončily s více než týdenním předstihem oproti plánovanému termínu. Plesná u Chebu připravuje výstavbu městského bytového domu. Radnice vykoupila garáže určené k demolici a postaví 23 nových bytů o velikosti od 2+KK do 4+KK. Ty si chce město ponechat ve svém vlastnictví. Původně plánovanou dotaci na dostupné bydlení se nepodařilo získat. Zastupitelé proto zvažují i variantu, že stavbu zafinancují jen z vlastního rozpočtu. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Martin Polívka.
2: Nový bytový dům na náměstí, ten bude sloužit zvláště pak mladým rodinám, protože chceme a podporujeme mladé rodiny u nás v Plesné. Měl by stát na našem spodním velkém náměstí a měl by tak celkově dotvořit i centrum města.
1: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Řekl to po jednání Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systému protivzdušné obrany Spider. Prvních 10 vozidel CV-90 by měla armáda dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Zkoušky systému Spider mají skončit přibližně v polovině září. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle záchranných složek si vyžádalo jednu oběť a desítky lidí utrpěli různě těžká zranění, hlavně poté, co se na několika místech zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
3: Ve městě Kašima se zřítilo druhé patro obchodního domu a na místě bylo minimálně 50 zraněných. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozená také páteřní dálnice a zastavil se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A biozátěž bude vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V ulici doktora Engla v Karlových Varech se srazila dvě osobní auta. Na vozovku vytekla nebezpečná látka. Zasahují tam jednotky integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád.
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních.
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Jo, odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko, ano. Hornička, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kuč.

0: Dobrý den.
1: Dovolenou, že jo?
0: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
1: Jestli jste neměl dovolenou.
0: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
1: Tak to jo, zdravím mi pana Procházku.
2: Dobrý den.
1: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
0: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
3: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
2: Dobrý den.
3: Pana moderátora Pavla.
0: Dobrý den.
3: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
2: Prosím.
3: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
2: Ano, prosím, je to pravda.
3: Souhlasí. A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
2: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
3: Jsem
2: to proles, pak si to přáli rodiče.
3: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
0: Hodně textu.
3: No. Ano, hodně
2: text. Jako, že jsem se musel učit texty?
3: Moc učit a pořád, neustále.
2: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
0: To se líp pamatoval.
2: Ano,
3: a to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
0: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
0: A my
4: a
0: vás.
4: Prosím, zapojte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
0: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
2: Dobrý den, mlestivá paní.
5: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
2: Pane, vy to máte hezky nastudované.
0: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
6: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
7: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
6: No, trošku schudnul. Po vašem.
7: No. Já jsem byl na materské.
6: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
7: Ano, ano, ano.
6: No, to mě ne šokovalo, já.
7: A i mě.
6: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
7: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
6: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
7: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
6: prakticky.
7: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
8: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y na začiatku, yeti.
6: Áno, yeti, snežný muž.
7: Áno,
6: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
8: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
7: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
8: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo. Hovorím po slovensku, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
2: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
8: Šhenidena gamačoba. A čhajce ešte je to.
7: Čhajce, to pripomína trochu tú...
6: To nemecký čhajce.
8: Aj to, áno.
7: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
8: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
6: No, a čo zmienili?
7: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
9: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to nebo byl? Cože? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo? Několikrát. A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn, byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně, no a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně, no, už to tak, chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Ne, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: Já vám hlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
9: Nashledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: Chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
14: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
15: Ježíš, ale 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
14: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slovíčko?
14: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
14: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovaný, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše tejnice, nebo nemocnice na kraji tejnice a přeju si áčko.
1: Dobře, díky, rozumíme, naschle. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si áčko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro áčko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele, jeli jsme z Milníka, jo, jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tedy říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Proč
7: jsi
8: je nevzal z té hospody?
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožrali udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Víte,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nerozumím. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září.
1: V září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
3: No, no, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci rád.
3: Tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: míru svou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chebu skončí rekonstrukce Kamenné ulice za 63 milionů korun. Sadov u Karlových Varů vybudoval nový chodník v části Bor. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Chebu finišuje oprava Kamenné ulice. Práce by měly skončit v příštím týdnu. Podle projektu měla být ulice hotová před 3 měsíci. Zdrželi to ale například archeologické průzkumy i komplikace se skalním masivem, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
4: A tím pádem výkopové práce neprobíhaly tak rychle a hladce, jak se původně předpokládalo. Samozřejmě na první pohled bude vidět nový povrch této Kamenné ulice, takže bude dlážděná. Je zde nově vybudován cyklopruh. Jsou upraveny inženýrské sítě, ať je to rozvody slaboproudu, elektřiny a samozřejmě kanalizace a rekonstruován vodovod.
3: Radnice za práci zaplatí přes 63 milionů korun. Sadov u Karlových Varů dokončil výstavbu chodníků v místní části Bor. Jednalo se o dvouletý projekt za přibližně 15 milionů korun. V místě dosud žádný chodník nebyl a lidé museli chodit po silnici. V rámci stavby obec vybudovala taky kanalizaci na odvod dešťové vody a nové nástupní ostrůvky u autobusových zastávek. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Ladislav Ludvík.
5: Na první etapu jsme získali dotaci přes masku Krušné hory. V druhé etapě jsme dostali taky, takže my jsme ve fázi, kdy máme skolaudováno, čekáme na nabití právní moci, který by mělo být každým dnem, a začínáme vlastně připravovat legislativně žádost o platbu.
3: Nový chodník je už v provozu a radnice má na něj od obyvatel pozitivní ohlasy. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
6: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
3: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm podle mluvčího diplomacie Adama Čergého zaregistrovaných 1201 občanů. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí.
2: Sport.
3: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 8. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ve Studentské ulici v Karlových Varech Tašovicích havarovalo osobní auto s motorkou. Vozovka je uzavřena, jsou tam záchranáři. A nehoda dvou osobních aut v ulici doktora Engla v Karlových Varech by měla být odstraněna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobrý den, začíná Den v kraji, přinášíme vám přehled nejdůležitějších událostí, které dnes hýbou naším regionem, podíváme se na komunální témata, kulturu, ale i dění kolem vás. Od mikrofonu i dnes zdraví David Forst. Tady jsou témata. V Ostrovském zámeckém parku právě probíhá festival her, podrobnosti od naší regionální stopařky už za malý okamžik. Cheb začal s modernizací křižovatek a po dokončení prací bude provoz plynulejší a také bezpečnější. Více dozvíte v reportáži. Více jak 60 let stojí na divadelních prknech, stvárnil téměř stovku rolí a dodnes je pro něj největší odměnou potlesk diváků. V seriálu Naši seniori vám dnes představíme amatérského herce, také režiséra a hudebníka Petra Richtera z Karlových Varů. No a Land Art, krajinné umění v Podhradí u Aše, to je akce, která se uskuteční už tuhle sobotu a my vás na ní v závěru Dne v kraji určitě pozveme.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Chebu začala modernizace křižovatek. Týká se celkem 18 míst a ovlivní jak řidiče, tak chodce. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Jaké novinky čekají na pěší účastníky provozu, upřesňuje z odboru informatiky městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
2: Se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
1: Tématu se budeme věnovat po 17:15. V Karlovarském kraji roste využívání veřejných dobíjecích stanic. Síť ČEZ zaznamenala v prvním pololetí meziroční nárůst odběru elektřiny o 19% oproti minulému roku. Kde řidiči odebírali nejvíc energie, uvedl mluvčí ČEZ pro západní Čechy Karel Samec.
3: Za prvních 6 měsíců letošního roku vedly ve spotřebě zejména stanice v Karlových Varech, kde odběr překročil 70 000 kWh. Pozadu nezůstaly ani Mariánské Lázně.
1: Ty odebrali 50 000 kWh. Strany, hnutí a sdružení v Karlovarském kraji už začaly podávat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Zatím jich na registrační úřady přišly desítky, ale čas na podání je ještě týden do 4. srpna. O křesla v zastupitelstvech ve větších městech se podle zjištění ČTK budou ucházet i nové subjekty a koalice. V Kinšperku na Sokolovsku stavební firmy dokončily betonáž nového předmostí kryté zastřešené lávky. Další práce budou následovat. Podle nezávislého starosty Marka Matouška je cílem úprav zachovat unikátní vzhled zastřešené lávky a zlepšit bezpečnost cyklistů i chodců.
4: To betonové předmostí bude tenké, tak aby to vyzdvihlo tu dřevěnou lávku, ten technický klenot. Celý projekt se taky jakoby zaměřoval na bezpečnost cyklistů.
1: Odbor správy majetku města Sokol vybral další atrakce, které rozšíří nabídku sportovních prvků areálu Bohemia. Za pořízení náčiní město zaplatí téměř 1 100 000 korun. Instalaci město zajistí do konce září.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne tobě i posluchačům. Právě jsem v Zámeckém parku v Ostrově, kde právě probíhá venkovní festival her. Tento festival plný zábavy, to už pátým ročníkem, pořádá Městská knihovna a musím říct, že tady dospělí rozhodně nesedí opodál.
1: Lucko, jaké hry tady festival nabízí?
0: Spektrum her je obrovské. Máme tu klasiku jako petánk, člověče nezlob se, kroket a mikádo o velikosti násad na košťata. Ale našla jsem tu i speciality pro fajnšmekry, třeba švédské šachy neboli kůb a hru s naprosto geniálním názvem Hugbruč. Mimochodem, organizátoři mě ubezpečili, že festival je cílený hlavně na lidi starší 15 let a dospělé.
1: Hugbruč, to zní jako nějaké zaklínadlo, tak co to je, Lucko?
0: Vysvětlím. Představte si disc golf, ale místo letajícího talíře házíte obručí na dřevěné kolíky zapíchané v trávě. V této ryze české venkovní hře je vaším úkolem propojit celou přírodní dráhu a co nejmenší počet hodů. Skvěle se hodí na zahradu i na rodinný výlet, protože hřiště si zkrátka postavíte kdekoliv sami. Stačí jen švihnout zápěstím, trefit cíl a doufat, že váš hod skončí kde má.
1: A co když někdo dorazí s nulovými znalostmi pravidel? Hrozí mu, že bude celé odpoledne hrát jen člověče nezlob se, nebo ne?
0: Strach mít nikdo nemusí. U každého stanoviště jsou milí instruktoři z knihovny, kteří pravidla vysvětlí. Navíc se sem dá vyrazit v týmu s rodinou nebo i klidně solo. Lidé tak můžou strávit krásné rodinné nebo seznamovací odpoledne. Venkovní hry v Zámeckém parku v Ostrově se konají za každého počasí. Pokud by začalo pršet celá tahle herní paráda, se okamžitě stěhuje pod střechu do vnitřních prostor městské knihovny Ostrov. Mají připravenou velkou zásobu moderních deskových a společenských her a abych nezapomněla, na místě je připraveno také malé občerstvení.
1: Lucko, díky za informace pro naše posluchače. Dobře si zahraj, pokud jsi vybrala nějakou hru a zase příště v našem vysílání samozřejmě naslyšenou.
0: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Je úterý 28. července a vy posloucháte program Českého rozhlasu Karla Vivary. Posloucháte hodinový program, který se jmenuje Den v kraji, tedy shrnutí toho nejdůležitějšího, co dnešní den nabídl náš, tedy karlovarský region. Plynulejší i bezpečnější provoz mají zajistit modernizované křižovatky v Chebu. S jejich úpravou město právě začalo. Reagovat by měli například na množství aut, ale i průjezd třeba složek IZS. Město má v plánu opravit celkem 18 míst. Někde budou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen instalace nových technologií.
1: Ještě nám tady zůstala jedna závadička, ji musíme odstranit. No. Se zmáčkne to tlačítko ze spoda, tak aby nám to
2: udrželo.
1: Aby to klepalo 2 minuty. No.
3: A teď to zapojujete, nebo teď to budete zkoušet?
4: Teď to zapojujeme.
3: Miloš Jance z firmy, která tady právě tu elektroniku má na starosti.
4: Když si nevědomí namáčkne na tlačítku nárok na to, aby se rozklepaly klepátka pro nevědomí.
3: Aby mohl přejít silnici.
4: Aby mohl přejít silnici.
5: Nacvaknu a uklidím ty drátky.
3: To znamená, že teď už by vlastně to tlačítko mělo 2 minuty být slyšet ten zvuk, který povoluje přechod silnice.
5: Nebo i zakazuje.
3: Martin Trnka z odboru informatiky městského úřadu v Chebu. Teď tady stojíme na křižovatce ulic Žižkova a Dukelská. Je to jedna z prvních křižovatek, která už prošla modernizací. Pojďme říct z té technické stránky, co tady všechno vlastně je nového.
6: Křižovatky do budoucna, stejně jako už tato, budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovali provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešeny bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: A co se týče teď právě toho systému na přecházení silnice, tak ten se teď dokončuje, bude se kontrolovat tak, aby fungoval, protože zatím ještě přece jenom nějaké chybičky tam jsou.
6: Je to potřeba ještě odladit a díky této informaci, tak můžeme tuto informaci předat i Tiflo servisu a dalším, že budou tady nová zařízení, které jim popíšeme a bude to pro ně jednodušší.
3: Místo starosta Chebu Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj. Proč jste se rozhodli k té modernizaci?
7: Reagujeme na nárůst dopravy. Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a ty trasy už jsou dlouhodobě dány. Tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů.
3: Práce jsou rozdělené do etap?
7: Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
3: Město za modernizaci křižovatek zaplatí zhruba 70 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
9: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
8: a Petr Kostka.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a hlavně inspirují svoje okolí. Dnes vám představíme Petra Richtera, rodáka z Prahy, který ale svoje jméno spojil s Karlovarským ochotnickým divadlem. Za celoživotní přínos Českému ochotnickému divadlu získal zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla a v roce 2023 také titul senior roku Karlovarského kraje.
2: Když Petr Richter vzpomíná na své dětství, nevybaví se mu nejdřív divadlo, ale zpívání. Ještě před školou se stal solistou dětského sboru Československého rozhlasu.
3: Byl to sbor, který se oficiálně jmenoval Dětský sbor Československého rozhlasu za řízení doktora Bohumila Kulínského. Já jsem byl solistou, jo, takže já si pamatuju třeba, když jsme nahrávali první desku, tak ten repertoár toho sboru, to bylo většinou pro mateřské školy. A natáčeli jsme desku a teď já jsem stál na takových, protože mikrofony byly zavěšený na laně a já byl strašně mrňavý, tak mě museli dát taky takový krabice potažený plátnem, aby to nevrzalo, že až mě vysoukali a teď já jsem zpíval. Komáři se ženili a sbor za mnou bzum, bzum, ženili.
2: Ve 13 letech se s rodiči přestěhoval do Karlových Varů a právě tady se začal psát jeho divadelní příběh.
3: Já jsem do D3 přišel až po vojně. To mě bylo, já nevím, 21, 22, tak nějak. A to vlastně, tím vlastně začala moje, no když řeknu, kariéra, no tak to ani ne, tak kariéra. U ochotníků se to tak nebere.
2: Za téměř 60 let stvárnil bezmála 100 rolí. Na některé dodnes vzpomíná s mimořádnou úctou.
3: Don Kichot, doktor Faust, to byly velké figury. Jeana de Caro hraju teďko, to je taky velká figura.
2: Divadlo mu ale nepřineslo jen role. Díky němu poznal také svou budoucí manželku.
3: My jsme se potkali na Hronově. Tenhle ten soubor Dčko se pravidelně dostává na ty národní přehlídky. Že? No a tam jsme se potkali, když jsem tam právě hrál hlavní roli, no, tak se do mě zamilovala, no, a už to bylo.
2: Ani dnes si život bez divadla neumí představit.
3: To asi ne, když si vezmete, že už 60 let jsem v Dčku.
2: I po 80. stále zkouší nové inscenace. Každé ráno cvičí, pravidelně plave a tvrdí, že divadlo udržuje člověka duševně svěží.
3: No vždycky před představením, tak si ten text přečtu pro sebe. A vím, že jsem udělal všechno, i kdyby mi to třeba už vypadlo, tak to už se nedá nic dělat, že? Když vám vypadne text. Ale vím, že když jsem si to prošel, celou tu roli, tak jsem udělal všechno, co jsem mohl.
2: Petra Richtera mohou diváci pravidelně vídat na scéně divadelního studia D3 v Karlových Varech. Třeba ve hře Švýcar.
4: Jedete za léčbou? Já ano. Jmenuji se Jean de Caro. Jsem lékař. Původně jsem ze Švýcarska.
2: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Frančeskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hezké pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 17 hodin a 38 minut a vy posloucháte stále až do 18. hodiny Den v kraji. Zřícenina zámku v Podhradí u Aše poskytla jedinečné prostředí pro vznik přírodního ateliéru. Čeští výtvarníci tu několik dní pod širým nebem vytvářejí instalace a také monumenty z přírodních materiálů. Jejich výtvory si budou moci lidé prohlédnout už v sobotu 1. srpna. O akci si Zlata Kinská povídala s výtvarníkem Janem Miltem a ředitelem spolupořádajícího kulturního centra Laritma v Aši Petrem Přitečkou.
1: Pojďme se vysvětlit projekt Land Art. Co to je?
2: Jak ten název napovídá, Land Art je to umění, který má nějakou návaznost na tu krajinu. Jde tam hlavně o to, aby jsme opravdu tvořili v té krajině. Může to být trochu klasický sochařství, ale zároveň i ten materiál a nějaký jako přizpůsobení se tomu místu je hodně důležitý.
1: Petře, kdy a kde přesně se tato akce letos uskuteční?
3: Tak tvoří se už od včerejška, od pondělí 27. července až do soboty 1.8. A právě v sobotu bude ještě taková veřejná část pro všechny, kteří se chtějí přijet podívat už na ta hotová díla, plus k tomu bude nějaký doprovodný program. Takže zvu všechny na sobotu, na odpoledne do Podhradí u Aše, do zříceniny zámku Neuberg.
1: Teď se obrátím s otázkou na vás, Jane. Kdo všechno se této akce účastní a jakým způsobem celý týden probíhá?
2: My máme vlastně 6 účastníků, 6 autorů. Máme to v podstatě tak trochu rozdělené. 3 máme klasický jako sochaře, 3 jsme jako floristé. Máme tam hodně plzeňský umělce, máme tam Josefa Sedláka, který je poměrně už etablovaný výtvarník a sochař, vyučujícího ze Sutnarky Benedikta Tolara, který je už velmi známý jméno, a máme tam i třeba Josefa Hakla, který je naopak jako čerstvý absolvent a jako takový velice mladý, nadějný tvůrce. V té floristické části vlastně znám já. Máme tam Lucii Kulmanovou, která dělá třeba hodně jako floristiku pro filmový produkce velký. A Tamáše Víga, který je vlastně původně Maďar, ale dneska učí na zahraniční fakultě v Lednici, který prostě jezdí hodnotit mezinárodní soutěže.
1: Abychom si udělali trochu představu, řekněte nám, jak dlouho vznikají díla a z jakých třeba materiálů.
2: My máme vlastně na tu tvorbu, kterou máme v plánu, máme ten týden. Materiály jsou to, co vlastně k tomu Land Artu patří, vlastně to sbírání v tom místě a hodně jakoby ty lokální materiály, s kterých budeme pracovat.
1: Teď se obrátím zase s otázkou na vás, Petře, co návštěvníci během akce všechno uvidí a zajíždějí, protože to není jenom o výstavě, o umění, jaký bude doprovodný program.
3: Ten jsme se snažil udělat také bohatý, aby se na své přišli třeba i děti nebo dospělí, takže už ve 3 odpoledne startujeme zámecký jarmark, trhy řemeslných výrobků a místních výrobců podnikatelů, bude tam něco dobrého k jídlu, k pití. V 6 hodin potom bude komentovaná prohlídka těch land artových děl. Lidé, kteří přijdou, tak půjdou s těmi autory a ty budou vysvětlovat těch pohnutky a to, co vůbec vytvořili. Máme pozvané 2 tanečnice z Karlových Varů, Markétu Kutnerovou a Zdenu Nohajlovou, které se věnují site-specific představením. Máme tam výstavu místních fotografů, 7 zajímavých, takže jsme zabrusili do jiného uměleckého žánru. Vystoupí tam duo původně také z Karlových Varů Crossroad Bros, kteří tam zahrají bluesová, jazzová, rock'n'rollová díla světová. A na večer se pokusíme představit ten Land Art ještě v jiném světle a budeme mít světelnou instalaci. Ta díla nasvítíme a myslím si, že to zase dostane jiný rozměr.
4: Den v kraji.

0: počasí.
1: Ať už nás ladíte doma, v práci nebo třeba na cestách, je jasné, že ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a je taky jasné, že v tuhle chvíli uslyšíte aktuální počasí, tedy alespoň to počasí na následujících několik málo hodin. Na telefonní lince je společně se mnou Josef Cink, hezký podvečer Pepo.
2: Hezký podvečer.
1: Jaké bude počasí dnes večer a v noci, to je moje první otázka.
2: Tak v noci na zítřek nás bude provázet jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty ty nám klesnou v ranních hodinách na 14 až 11. V údolích tam se mohou dostat ojediněle až k 9 stupňům. Poměrně široký rozsah teplot očekáváme pak na horách. V ranních hodinách bude nejtepleji na kopcích a horských hřebenech, kde se teploty budou pohybovat až kolem 12-13 stupňů. Naopak v horských údolích Krušní hor tam mohou teploty klesnout v noci až k 5 stupňům Celsia. No a vítr povane jen slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu. No a co se týká toho zítřejšího počasí, to by nám mělo přinést místy i tropické teploty. Na obloze nás čeká zítra slunečno s jasnou, maximálně skoro jasnou oblohou. No a teploty v těch odpoledních hodinách vystoupají na letních 29 až tropických 32 stupňů. V 1000 metrech na horách tam očekáváme hodnoty kolem 23. No a vítr zítra povane opět pouze slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A moje druhá otázka nepadne, mířila by totiž na počasí na zítřejší den, vy jste to Pepo shrnul v jednom. Moc za to díky, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.

0: Poslední rally, to byla poslední, jedna z posledních písniček dnešního úterního dne v kraji. Ještě vás čeká Fool's Garden a taky Vašo Patejdl. Do konce hodiny zbývá 7 minut, potom Matěj Štech a aktuální čerstvé zprávy. David Fohr se pro úterní odpoledne loučí, mějte krásný zbytek večera, užívejte sluníčko, pokud to ještě stále můžete užívat. No a zítra se na stejných frekvencích těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na základní škole ve Skalné u Chebu vzniknou nové odborné učebny. V Lokti na Sokolovsku začala revitalizace parku pod Kostelní ulicí. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Na základní škole ve Skalné u Chebu pokračují stavební práce v rámci energetických úspor budovy. Město na ně získalo dotaci 17 milionů korun od Ministerstva životního prostředí. Z fondu IROP pak dostane dalších více než 630 milionů korun na kompletní rekonstrukci a vybavení odborných učeben. Na tento projekt aktuálně připravuje výběrové řízení. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
3: Při realizaci dojde k rekonstrukci 8 učeben a jejich následnému vybavení moderním nábytkem, technologiemi a učebními pomůckami. Obě tyto akce se týkají historické budovy základní školy ve Skalné.
2: Loket na Sokolovsku začal s revitalizací parku pod Kostelní ulicí. Vznikne tam odpočinková zóna. Město tam nejdřív nechá odstranit nevhodné dřeviny. Následovat budou výkopové práce pro vodovodní přípojku k pítku, zemní práce s modelací terénu a pak na podzim instalace mobiliáře. Celková částka za revitalizaci bude zhruba 1,5 milionu korun a většinu nákladů zaplatí dotace z programu IROP. Pokračuje místo starosta města Petr Zahradníček z TOP 09.
4: Zatím tam ty práce nastupují postupně, samozřejmě se snahou, aby se ten parčík mohl využívat ještě i o prázdninách, ale musí tam ty občané už respektovat nějaké ty stavební úpravy, které tam už vznikají.
2: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle, na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Loni bylo takových případů za celý první prázdninový měsíc 35. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na Moskevskou oblast. Moskevský starosta uvedl, že Ukrajinek vyslala přes 390, ale protivzdušná obrana podle něj většinu z nich zničila.
5: Na amatérských záběrech z města Čechov u Moskvy je vidět, jak dron naráží do vysokopodlažního bytového domu a exploduje. Zprávy o obětech zatím nepřišly. V Koledinu jižně od Moskvy ukrajinské drony zasáhly velkosklad logistické společnosti 3PL, který začal hořet. Drony pravděpodobně mířily na sousední haly internetové prodejní společnosti Wildberries. Ruské úřady hlásily také útok na autobus v Šebekinu na hranici s Ukrajinou. Podle Moskvy bylo 19 lidí zraněno. Není jasné, kým byli cestující, protože Rusko civilní autobusy v pohraničí často používá k přepravě vojáků. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 8. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta bourala v Husově ulici v Chodově na Sokolovsku. Osobní auto s motorkou havarovalo na silnici 20 mezi Tašovicemi a Březovou na Karlovarsku. Vozovka je uzavřena, jsou tam záchranáři. A v Jáchymově v ulici Hradiště narazilo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes se budeme zabývat zvuky, které jsou i nejsou hudbou. Budou to zvuky zvonů, samozřejmě v písničkách od dechových kapel. Zvony jsou vlastně hudební nástroje nazývané idiofony. Každý zná jistě ty na věžích kostelů, kapliček, radnic či zámků. Existují ale i zvony přímo určené pro použití v hudbě, například v symfonických orchestrech. Ty mají tvar trubic. Jisté je, že zvony odedávna patří k denním rituálům spojených s konkrétním časem či událostí.

Poslechli jsme si valčík Vy zvonky v Loretě od malé české dechovky Kubežovky. V pražské Loretě je asi nejznámější česká zvonohra. Je velmi unikátní, protože je zachována v původním historickém stavu z roku 1695. Rozlišujeme zvonohru a zvonkohru. Zvonohru lze ovládat pouze mechanicky kladívky či srdci systémem táhel a pák až ke klaviatuře, což je velmi složité, ale umožňuje to tvoření dynamiky a hru živého hráče. Zvonkohry pak mohou být ovládány na dálku automaticky pneumatickým nebo elektromagnetickým systémem. Nejrozšířenější zvonohry jsou v Nizozemí. U nás nedosáhly tak velké popularity. Možná protože zvon je molový hudební nástroj a české lidové písně jsou převážně durové. Proto nám jejich interpretace zvonkohrami připadá podivná a rozladěná.

Legendární skladba Slyšíš, jak zvoní v podání Šohajky a Jožiny Ducháčkové dozněla. Píseň je původně v němčině. Česká verze byla natočena v roce 1995 a Šohajka za ní dostala platinovou desku a Jožina Ducháčková byla v anketě časopisu

Předchozí píseň dokládá, že zvony patřily ke všedním událostem. Lidé na poli se mohli vždy spolehnout na zvon, který byl slyšet až z vesnice a dával jim vědět, jestli je poledne nebo večer, jestli zvoní umíráček nebo svatební zvony. Zvony patří dodnes ke křesťanským zvykům a umlkají pouze jednou v roce o Velikonocích, a to na Zelený čtvrtek po modlitbě Sláva na výsostech Bohu, tedy Gloria. Říká se, že odlétají do Říma, aby jim papež požehnal za službu. Na Bílou sobotu se po modlitbě Gloria vrací zpět. Mezitím jejich zvuk nahrazují řehtačky. O Vánocích naopak zvoní všechny zvony, které svolávají lidi na půlnoční mši a oznamují narození Ježíše Krista. Zvonečky zní i ve většině domácností, aby oznámili příchod Ježíška.

Píseň Příbramské zvony Milana Baginského a Miloně Čepelky nám hrál studiový orchestr Jana Slabáka a zpívali Vojtěch Račický a Anna Zlomková. Z čeho jsou vlastně zvony vyrobeny? Nejlepším a nejpoužívanějším materiálem je zvonovina, což je slitina čistého cínu a čisté mědi. Je hodně drahá, ale má nejlepší vlastnosti a nejhezčí zvuk. Jeden z nejnovějších zvonů v České republice je zvon 9801, odlitý v roce 2022, který svou váhou a názvem připomíná 9801 zvonů, které během druhé světové války zabavili a rozstavili nacisté a odlévali z nich munici. Tehdy z protektorátu Čechy a Morava zmizelo až 90% zvonů. Nejstarší zvon v České republice je uložen v muzeu v Chebu a je z roku 1286. Je ale původem z Itálie a pravděpodobně v Čechách nikdy nezvonil.

Slyšeli jsme polku Iva Horkého a Antonína Perničky Voňavé ránko od Stříbrňanky, ale zvony v ní zněly večerní. Zvonění klekání bývá spojováno pouze s večerním zvoněním, ale není to pravda. Klekání znělo třikrát za den, za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli v tu chvíli zanechat práce, pokleknout a modlit se modlitbu Anděl Páně. Děti při zvuku klekání mohla strašit polednice nebo klekánice. Nyní si poslechneme valčík Zvoneček klekání od Jiřího Pohnána a Vladimíra Salčáka v podání Chodovy.

Vážení posluchači, dnešní pořad Muziky muziky s písničkami o zvonech je u konce. Doufám, že jste si stejně jako já obohatili své znalosti v oblasti zvonů a vybrané písně se vám líbily. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
2: Hezký letní podvečer, milí posluchači. Spisovatel Hans Christian Andersen napsal, kde slova selhávají, promlouvá hudba. Lvu Nikolajeviči Tolstému je zase připisován výrok, že hudba je zkratka mezi dvěma srdci. Náš pořad je věnován české lidové hudbě a od srdce k srdci k vám dnes ve špalíčku zamíří pozvánka na dva letní koncerty Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Přátelé, přeji vám příjemný poslech.
3: Ha!

Takto v roce 2025 zpívalo dívčí trio ve složení Lucie Dolejšová, Lucie Kajzerová a Marie Řezníčková. Děvčata, kromě toho, že překrásně zpívají, jsou oporou houslové sekce Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, na jehož 2 letní koncerty vás dnes pozvu. Proběhnou na závěr již 11. ročníku letních kurzů lidové hudby českých regionů v sobotu 1. srpna od 18 hodin na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí a v neděli 2. srpna od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v selském statku u Matoušů v Plzni Bolevci. Přijďte, bude to určitě stát za to.

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje řídil Dalibor Bárta, zpívali Jakub Frýhauf a Simona Hudecová. Dovolte nyní malé ohlédnutí za historií letních kurzů lidové hudby českých regionů, jejichž 11. ročník proběhne ve druhé polovině tohoto týdne. První nápad k uspořádání letní hudební dílny pro děti a mládež padl na podzim 2015. Tvůrčí trio, které se projektu od té doby nepřetržitě věnuje, tvoří klarinetista, dirigent a hudební skladatel Dalibor Bárta, dudák, kontrabasista a hudební skladatel Josef Kuneš a já jsem Zdeněk Vejvoda, profesí hudební folklorista a etnomuzikolog. Společně už od roku 2005 působíme v lidové muzice Střemošné, podílíme se na organizaci soutěže Zpěváček, děti a píseň. V roce 2019 jsme obnovili činnost profesionálního plzeňského lidového souboru a potkáváme se na bezpočtu dalších příležitostí se vztahem k tradiční lidové kultuře. První ročník letní dílny ve Spáleném Poříčí jsme uspořádali na přelomu července a srpna 2016. Tehdy byl také z účastníků kurzu poprvé sestaven Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, jímž od té doby prošlo už 358 hudebníků, hudebnic, zpěváků, zpěvaček z 16 různých souborů, převážně z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, ale i ze Středočeského kraje, Prahy, Brna a z Vysočiny. Poslechněte si, jak jim to spolu ladilo loni na podzim v našem rozhlasovém studiu.

S orchestrem lidových nástrojů Plzeňského kraje, který řídil Dalibor Bárta, zpívali Jakub Škarda a duo Lucie Dolejšová a Lucie Kajzerová. Posloucháte nahrávky orchestru, které v rozhlasovém archivu pravidelně přibývají od roku 2016 a jsou živou kronikou neustále se proměňujícího tělesa. Živě jeho produkci můžete slyšet již tento týden v sobotu 1. srpna od 18 hodin na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí a v neděli 2. srpna od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v selském statku u Matoušů v Plzni Bolevci.

hrála nová generace kapely Rokytka, rovněž účastníci loňských letních kurzů lidové hudby českých regionů ve Spáleném Poříčí, zpívali Jiří Kysilko a Matěj Vejvoda. I letos je na letní dílnu přihlášeno 40 dětí a mladých lidí, hráčů na housle, violu, cello, kontrabas, klarinet, flétnu či dudy, a věnovat se jim budou skvělí lektoři Lenka Kolářová, Jana Pavlíčková, Miljo Milev, Josef Kuneš, Jakub Škarda a Dalibor Bárta. Vedle skladeb a hudebních úprav lidových písní psaných orchestru na míru využívá těleso bohatý hudební archiv plzeňského rozhlasu. Zásluhou mladých zpěváků a muzikantů tak na pódiu znovu ožívá nestárnoucí dílo skladatelů z okruhu plzeňského lidového souboru, především Zdeňka Bláhy, Zdeňka Lukáše, Jaroslava Krčka, Jana Slimáčka, Jiřího Temla a Jana Málka. Každé takové hudební setkání mladé generace s jejich slavnými předchůdci rozhodně stojí za to.

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje řídil Dalibor Bárta, Chodskou milostnou v úpravě Zdeňka Lukáše zpívali Hynek a Patrik Hradečtí. Milí posluchači, zbývá už jen poslední pozvánka na letní koncerty Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, které završí nadcházející 11. ročník letních kurzů lidové hudby českých regionů. Přijďte v sobotu 1. srpna od 18 hodin na zámecké nádvoří do spáleného Poříčí nebo v neděli 2. srpna od 15 hodin do Národního muzea v přírodě Selského dvora u Matoušů v Plzni-Bolevci. A pokud by vám to nevyšlo, zapište si do diářů termíny dalších koncertů tohoto výjimečného tělesa. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje vystoupí v pátek 21. srpna od 22.30 v nočním dudáckém nocturnu Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích v pořadu věnovaném Zdeňku Bláhovi. V neděli 6. září zahraje na festivalu Dvořákova Nela Hozeves v rodném domě tohoto českého velikána. Víc už se do dnešního pořadu nevejde, věnovali jsme ho Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Děkuji vám za pozornost, těším se na shledanou ve spáleném Poříčí, Plzni, Strakonicích či Nela Hozevsi. Přeji vám krásné léto. Brzy naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. Lávka na meandru v Karlových Varech je opět otevřena. Česko čeká další vlna veder. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. Radnice předala staveniště firmě, která postaví přístavbu se dvěma novými učebnami a zázemím. To v budoucnu poslouží i pro plánovanou tělocvičnu. Na školní část má obec schválenou dotaci, která pokryje většinu nákladů, včetně vybavení a pomůcek. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Josef Schweigl.
2: Podařilo se nám získat dotaci na přístavbu školy. Už jsme vysoutěžili a předali staveniště a v srpnu začneme stavět. Bude kolem 30 milionů. Tělocvičnu chystáme, to je teď na stavební úřadu a věříme, že do měsíce bude dokončeno stavební řízení a budeme mít povolení, budeme připraveni na následnou stavbu.
0: Lávka na meandru v Karlových Varech je opět v provozu. Oprava hydroizolace na lávce je hotová a spojnice areálu s páteřní cyklostezkou Ohře je opět průjezdná. Jak informuje město na webových stránkách, díky příznivým povětrnostním podmínkám práce skončily s více než týdenním předstihem oproti plánovanému termínu. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorní na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Lidé na Slovensku si připomněli 50. výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof na území Československa. Letoun na pravidelné lince z Prahy v roce 1976 havaroval do jezera Zlaté písky u Bratislavy jen minuty před přistáním. Z 79 lidí na palubě přežili pouze 3.
3: Piety se zúčastnil i Jaromír Sommer, který jako 18-letý sledoval pád letadla přímo z pláže.
4: Takhle špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo. Ještě nad hladinou se trup rozlomil.
3: Za neštěstím tehdy stála série lidských chyb, vysvětluje novinář David Půchovský, který nehodu podrobně zmapoval.
5: V těch prepisoch komunikace mezi posádkou a přibližovacím střediskem řízení je zřejmé, že jedni hovorili jiné číslo o výšce a druhý úplně těž jiné.
3: Půlstoletí stará katastrofa je druhou nejtragičtější v historii československých aerolinek a jejich vůbec nejhorší na domácí půdě. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia a biozátěž bude vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Osobní auto narazilo do svodidel v ulici Hradiště v Jáchymově a v ulici Studentská v Karlových Varech Doubí se srazilo osobní auto s motorkou. Vozovka je uzavřena, jsou tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: hostů. Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak,
2: tisícům.
1: No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce, takže platy budou zvýšeny. Jak to tedy, jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům, zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo
1: před 365 lety.
2: No, to byl ten první způsob.
1: Můžeme si prostě
2: vybrat.
1: Když jsme
2: říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Aroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuněben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno. Teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo. Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických, takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ja som tam hral, áno, hral som tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ešte zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
0: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šli jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
0: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
0: tak
1: přístup?
0: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví o fotbale. Prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. Ano, i o tom budeme mluvit.
0: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo?
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady?
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marný, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý jako tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam bylo,
6: řekla,
5: ano.
6: A když bych ti dala...
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopis se dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špinderově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezký?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, zase k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumnej, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle tom, no. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát, já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě třeba poradila a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala, jako živýho. No. Protože on byl v celku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale

0: zase Zdenkova maminka zase je strašně statečná, tak je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to Mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak povzbudila, že to není žádný problém vlastně.
1: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 km tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín jenom, že jo, no už taky už o mě něco malinko věděli, no. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru. Protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzičky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak
3: to bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové. No.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě. A stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme by se nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak se mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každej, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z té nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná z okolností, bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, pozná mě.
3: To nám teď, to nám tak spadl kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. To nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě, tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty, vago... A i s kávou.
4: S kafem.
5: No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i zezadu, to málo kdo.
5: To je zezadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady...
7: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
8: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on byl teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejdej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba. On je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas i jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to a teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. a vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak si říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromnej, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, já bych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme po 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
4: Myslím, to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
4: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
4: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
4: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
4: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
4: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
4: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
4: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
5: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
6: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky. A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: to kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy, jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně.
3: Píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.

0: a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
1: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.

0: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
1: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
0: Vrátíme se snad raději k vám.
1: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
0: Počkejte, tomu nerozumím.
1: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
0: A druhé?
1: Ještě méně.
0: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
1: Stal jsem se dobrodruhem.
0: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
1: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
0: A následky?
1: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom soví tolik canca, když nebyl přejetý?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte. No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy na schválu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the call a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Tublin and Topper pride and coast. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boriston. With tube line. With cane alone a hand troubles teeming through the scan. With Dover alone and canny of brutus time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do našu lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát,
2: nebo
3: při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako nášejníček, pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Taky byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal.
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 1:45. Táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No,
2: právě. Jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
3: No tak fajn, toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: no, třeba. Právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: Tak To ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte.
2: Co?
3: Teď ještě vědět o tom jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský,
3: ano. Italský,
2: ano.
3: Psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono,
2: to je, ano,
3: úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: To je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno. To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už
3: činžáno,
2: vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, že jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Co? Jo,
3: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra, safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští. Takový.
2: No právě, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka C,
3: písmeno
2: C.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo. No,
3: my jsme takhle mohli důmat celý rok.
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa,
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale nepo, prosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: Čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co, kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

překládal, ublíží, když na mě oči nuděl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

dobrem, ať se na hucounských šík najmou ptá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

třeba zítra, tomu je to všechno fuk, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptát, jo. Ahoj!

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na klozištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to se vždycky říkalo, ježišmarja, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak ano. Je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec
0: tak.
1: Neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjev maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
2: Teď to chci
1: všude
2: říct,
1: jsme došli.
2: Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost, ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let, každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
2: který se skořítí. Já se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ano.
1: Tohleto měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát s rozbitou hubou, No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: rozumím.
1: To někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím, no, co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzy. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, o půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužáčku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a
1: já
0: zdravím do
1: taky.
0: Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle.

0: ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval sem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěvny Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam

0: jenom se necpali tím vepřovým, protože ta velkovítězná vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo. A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
1: ano.
0: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
1: ano,
0: se
1: ano.
0: Tam pokouší hrát, tak něco takového se hrálo tady v Třeboni a hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovar, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda nový mančav, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady třeba oni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě tam to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, teda v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově, tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal třeba ní fungovat. No.
1: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
0: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba nácviku Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je taky úžasný zážitek, když tam cvičíte.
1: Věřím.
0: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom uskutečnila jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili, asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu, už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeba něco ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj další koníček z důchodu je historie, tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju s různými místy, s různými rodáky, že se kdo narodil, nějakým oslavným osobnostma a tak.
1: Tak
0: to je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola, a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
1: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
0: V 74 letech.
1: Perfektní.
0: No, tak to podle mě baví, ta cyklistika, a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
1: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
0: Chtěl říct a přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo aby prostě člověk pomalej stárne. Tak jo.
1: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žadstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s noučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šaramantního člověka.
0: Ano, šaramantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky, Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický, moderátory, máme paní Chlátko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šaramantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat, já budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle ano, nenechal.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuju a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: S námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy a to všechno byly sporty.
0: To
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku a řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě.
0: Aha.
1: A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru, takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France a občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco
0: rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všichni moc zdravím. A mějte
0: taky.
1: Se moc hezký.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně se mi jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedli je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali
0: že jo?
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Chiliusová s Bojlerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brňačka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju, já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne, potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolové. Potom, a potom mě začne Roland Garros,
0: tenis.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak. Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon, to jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál, takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no
0: jak
1: právě,
0: co,
1: to mě strašně baví. Teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt. Ano. To opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já tam žiju, tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím do Brna.
1: Přeji vám krásné noc ještě.
0: Děkujeme.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuji, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuji. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasnej Jarda. Jako to se opravdu takovejhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě, to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku, před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho most, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi, a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprla ta prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mě říkala, že skáču pořád jak ulen špíděr. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. No, já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček. Tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme stěli, když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka tak. Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné, no a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala, poli, je to sice nedaleko od těch Konovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetci, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to vkurt na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo,

0: trošku roztuchanou všecko, a tak dále. Tak.
1: Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
0: No. A potom na vyšším stupni, já jsem potom začala nosit bílé, tak na lipstoli, na kruhy, žiněnka to, ale koza, a to jsem měla dělací brýle, nejistotu, že ne, a to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě. Uh-huh. Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád, a mývali jsme vždycky aj rozcvičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až od té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili, aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu, a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského bylo tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
1: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnaně.
0: Jo, a potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekaduma do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80 roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko. A tak bych vám to trošku nadlehčila, co včít, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
1: Jasně.
0: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
1: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
0: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
1: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To jezdilo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No, taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak do, jak
0: jo, jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se
0: moc
1: nezlobte,
0: děkuji.
1: Že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vy má.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových i 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeně horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i na hory, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo no, Orlovský tenkrát, tenis, jako dneska už to tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandějou Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak,
1: všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Budu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduji už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitelé a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo. A to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů, to byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé, takhle s létem přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, panenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě je fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuji. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku hastrmanská.

0: Fatichica, se parase porybnička.
1: Jemno. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičký den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A

0: Trmanová tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mudisáka z Černých Voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrat pro Mudisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Mudisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostněn vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrat ke svému příteli Mudisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal Mudisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mudisákovi se jedno místo i hned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Mudisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli Mudisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to? Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Mulisák nedělalo při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dušnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosavat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou tři vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.